0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

přesil ty repráky a nažavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mytolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na moje hruska.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: pece, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak za posledních tónů kapely Candlebox, kde jsme se vrátili do 90. tak někteří vstávají a probouzí se do nového rána, a vlastně zároveň i do nového měsíce, protože koukám na některé údaje. 1. října 2026, toť dnešní datum.
1: No, z Candlebox jsme se možná dostali na začátek 90., ale tady s naší technikou až na začátek možná 80., 70. let, protože nám vypověděl službu internet.
0: Ano.
1: Vážení, opravdu, jsme bez připojení, jsme offline, je to jako v pravěku, vůbec nevíme, co máme dělat.
0: Co budem dělat?
1: Ale muzika hraje, a to hlavní. Připravení jsou třeba Simple Plan. Člověče,
0: no.
1: Asi začnu listovat tady ty encyklopedie v tištěné verzi.
0: Pojďme, já myslím tady
1: nějaký... A každé informace budeme hledat pěkně v knihách.
0: No, akorát kdyby to byla nějaká aktualita třeba z roku 93, tak sorry, jo, pro nás to bude novinka. Ale hudebně můžeme slíbit Black Veil Brides, ne?
1: A nebo Darkness.
0: Jo, dobře.
1: Ne, máš pravdu, Black Veil Brides budou také. No a teď si představ naši zpravodajskou redakci.
0: No.
1: Kteří teď vlastně Honza Gavaličík musí běžet do trafiky a koupit si noviny, aby měl čerstvé zprávy.
0: Při jednom může přibrat housky aspoň. Ráno. No a my budeme netrpělivě očekávat příjezd našeho IT technika.
1: Ten měl radost, když mi ráno slyšel, když jsem mu volal.
0: No, tak uvidíme, no. Každopádně vám přejeme pohodové a internetové ráno.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat na dálnici D1 v úseku Ostrava-Přerov. V obou směrech je zúžení vozovky, probíhá tady oprava cesty.
6: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré čtvrteční ráno, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná platit zastropování cen pohodných hmot. Maximální prodejní cena nafty je dneska 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu to pak je 640 korun a 14 haléřů za litr. Nařídila to vláda. Cenové stropy bude podle televize LTV Plus určovat do konce října.
7: Morava aktuál.
5: Zámecký park v ostravské části Poruba se stává novou relaxační zónou. Skončila první etapa proměny za bezmála 40 milionů korun. Co návštěvníkům nabízí, to nám už prozradil mluvčí radnice Martin Otipka.
8: Poruba prošlo přibližně 1200 metrů chodníků, 3 přístupová schodiště a zcela novou podobu dostalo také malé travnaté hřiště. To už nebude oplocené jako v minulosti a nabídne i možnost posezení. V lokalitě jsme vysadili nové stromy a keře, upravili veřejné osvětlení a obměnili mobiliář. Zároveň jsme tam umístili lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule.
5: V parku se ještě dokončuje velký altán, který bude sloužit k nejrůznějším kulturním a volnočasovým aktivitám. Milovníci horských kol se ve Zlínském kraji dočkají nových tras. Vyznačeno jich bude nejméně 400 kilometrů. Jde o součást projektu Gravel Tour Česko. Náklady v regionu přesáhnou 350 tisíc korun. Rozhodli o tom krajští radní. Hokejisty Třince čeká další domácí zápas. Oceláři v rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají hosty z týmu Verva Litvínov. Zítřejší utkání se hraje v třinecké Verk Areně od 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Začíná čtvrteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
9: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 8,5 minutky po 6. ranní doznívá na čas roku Tom Petty a jeho pecka You and I Will Meet Again. Tedy já a ty se znovu potkáme. My jsme se tady taky sešli s Tomášem dneska.
1: No, ale nějak se nám tady rozpadá všechno.
0: S mírným překvapením, kromě toho, že Tomášovi nefunguje myš, což by byla úplně banalita, tak v celém baráku tady nefunguje internet, jsme offline, ale nám to vůbec nevadí.
1: Postupně to přichází, internet, teď myš,
0: ano.
1: Nic. Nebaví se se mnou myška.
0: No, uvidíme, co přinese dnešní den. Máme před sebou horoskopy, kdo tady je, tak to je Milan Gelnár. A to znamená, že se dozvíme, co nás čeká a nemine.
1: Co nás čeká?
0: No a Milan už nám dopředu trochu prozradil, co čeká tady štíry a bíky, což jsme my dva zástupci.
1: Ne, já jsem střelec.
0: Já teda, promiň, střelec.
1: No, já bych se údajně mohl potkat nějakou novou lásku, teda, což jako netoužím potom, teda to říkám zcela otevřeně. A ještě mi tam říkal něco.
0: To už nevím, teďko. No, zeptáme se.
1: Že mám být dobrý prostě, no, ale u tebe to vypadá nadějně.
0: Jo, jako zase ono to moc nekoresponduje s tím, co se tady děje, no. Ale bíci by měli být dneska v pohodě a naprosto v klidu.
1: No tak bylo, tak ty jsi, já tě znám, ty jsi vyrovnaný člověk celkem.
0: No, jako, no. Dej,
1: já jsem tě neslyšel říct prosté slůvko nikdy, co se známe ten.
0: Ne?
1: Blbě poslouchám?
0: Neumíš číst mezi řádky. No pojďme si poslechnout, jaké jsou horoskopy na dnešní den. Tady Milan Gelnár.
2: Vrtek bude o něco příjemnější než ten předchozí. Zejména v citových oblastech se věci více sklidní. Otevřeni budeme naslouchání moudrosti, což bude omezovat naše sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Co se týká jednotlivých znamení, tak a rakům se bude dařit ve vzdělávání a získávání nových poznatků. Štíři budou ve svých emocích značně přesvědčiví, a ryby by měly být úspěšné ve výdělečných aktivitách. Vodnáři mají naději na snadné zisky. Blíženci se mohou potýkat nedostatkem energie a váhy budou bojovat se svou nerozhodností. Kozorozy si budou užívat na poli sexu. Pany mohou mít štěstí na setkávání se zajímavými lidmi a býci budou vynikat svým klidem a pohodou. Berani si mohou komplikovat život svou znětlivostí. Lvi nebudou mít problém přesvědčit kohokoliv o čemkoliv a střelci mají naději na novou lásku nebo setkání s krásoučím uměním. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Jestli se vám někdy zdá, že tady mluvíme třeba až moc dlouho a že to přetahujeme, no tak to si příští týden přijdete na své, protože od úterý tady nastane poměrně velká věc, unikátní věc a věc, která hlavně bude pomáhat.
1: Přesně tak, od 6. října až do pátku 9. října se nás totiž jenom tak nezbavíte. Na našich frekvencích bude zahájen moderátorský maraton. No a samozřejmě i ten bude mít svůj charitativní podtext, protože během něj budeme pořádat sbírku na pomoc malého Patričkovi.
0: Ano,
1: malému Patričkovi.
0: Ten se už od narození potýká s mozkovou obrnou, takže to nemá jednoduché a já věřím tomu, že společnými silami nashromáždíme nějaké ty finanční prostředky.
1: Nebudeme na to zcela sami, samozřejmě naši kolegové Hans, Hanka a někteří víkendoví moderátoři a Kristýna a podobně se tady za námi taky zastaví. Nebudou jediní, protože tady přijde řada hostů.
0: Bude se zpívat. Budeme si tady třeba spolu kreslit, já nevím, času bude dost tady vymýšlet různé koniny a samozřejmě se můžete zapojit i vy a my opravdu doufáme, že společnými silami, jak říkám ještě jednou, nazbíráme dostatečné množství, i když ono, upřímně, toho množství není nikdy dost, ale určitě to pomůže celé léčbě.
1: Pokud vám jde internet, stačí, když navštívíte stránky časrok.cz, tam se o tomto maratonu nás, moderátorů, dozvíte všechno potřebné.
0: Dozvíte se také, jak pomoci už třeba v tuto chvíli. No a my připomínáme, že to všechno začne v úterý 6. od 6 ráno a budeme tady až
1: do pátku. Připravuješ se nějak na to, Tomáši?
0: Já jsem se narodil připravený.
1: Fakt? Potřebujeme zásoby jídla, pití, to je hlavní.
0: To jsme tady si nechali poručit, že jo? Otázka, jestli to donesou.
1: No,
0: protože
1: uvidíme.
0: Se nás zatím jednou zeptali, co bychom si dali na jídlo. My jsme řekli co a od té doby všichni mlčí.
1: No, přiznej se, co jsi požádal.
0: No, ale Wellingtona jenom, no.
1: Slyšíte to?
0: Co to je v dnešní době?
1: Wellingtona.
0: No, tak ti vedle budou žrát sushi.
1: No, uvidíme.
0: Co bychom si nedali Wellingtona?
1: Ale já budu dát za cokoliv.
0: Maximálně rohlík s máslem.
1: OK. Takže příští týden buďte s námi, my tady budeme určitě.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: První říjnový zápas doma. Oceláře čeká pěkně kousavý soupeř. Litvínovská Verva. Pod Javorovým začínáme tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec. HCV

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Máme přesně 6:30 a my se v tuto chvíli budeme věnovat soutěži Zlatá věta, která už se tady usídlila poměrně dobře v našem éteru a nebude tedy chybět ani dnes.
2: No, máš pravdu.
1: Bezkrátce, řekni
2: vocogou. Hrajeme každý pracovní den a jak jsem zjistil, tak taky o svátku, protože v pondělí jsme taky hráli. A vaším úkolem je znát a následně správně zodpovědět v našem vysílání znění dané věty, která se každý den mění, no a to dnešní znění, tak to je úplně jednoduché.
1: Je, já to řeknu s dovolením, si dovolím. Kytary řvou, starosti mizí.
2: No, to je přímá úměra. Mm-hmm. A to ze života, to se dá použít.
1: To si určitě zapamatujte, protože se vám bude hodit a právě dnes vám vynese 1000 korun českých. Mm-hmm. Kdo to bude, to nevíme, ale 6 z vás dneska bude mít tu možnost za tu čest s námi popovídat živě. A někdo z vás to, já myslím, bude už třeba v téhle hodince.
2: No, určitě v téhle hodince. Mm-hmm. Dáme dvě muziky, Motorhead a The Answer, a pak si dozvíme odpověď na to, ano. Kdo dneska dostane šanci vyhrát 1000 korun.
1: Volat budeme, neřeknu.
2: Neřekneme. Tak chvilku vydržte, nabijte si telefony a hlavně buďte ve střehu, protože vám budeme za chviličku volat někomu z vás.

0: Čas rok.
1: By mě moc zajímalo, jak jsme teď slyšeli ten majestátní konec té písně,
2: no.
1: Jestli tak nebude řvát i následující posluchač?
2: No, nebo, měl by.
1: Nebo posluchačka?
2: Ne, bude to posluchač, bude to Petr, ano. Kterému právě v tuto chvíli...
1: Já jsem chtěl napínat ještě, víš.
2: Ten ho jdu vytočit. No. A doufám, že ho nevytočím jako
3: voláte doslova. Voláte do sítě jiného operátora.
2: To nevadí.
1: To neke.
2: To nám nevadí, že voláme někam jinam do sítě.
1: No, hlavně aby jsme se dovolali.
2: Přesně tak. Telefon vyzvání, to je první dobré znamení. Tak, teď ještě, aby to zvedl Péťa a ještě, aby taky znal ono znění zlaté věty, které jsme mimochodem před chviličkou s Tomášem prozradili.
4: Haló, haló.
1: Haló, haló, tady Rádio Čas Rok. Čau, Péťo, jak se máš?
4: Nazdar. No, to mám se dobře, ale vůbec jsem nečekal, že tento telefon se objeví. A já to fakt nevím.
1: Tak co s tebou?
4: No, třeba příště.
2: Tak někdy příště, no, nedá se nic dělat.
4: Já jsem teď přišel na šichtu, já říkal, ty brdio, mi zvoní telefon.
1: No.
4: Říkal, ty vole, Čas Rok.
2: No.
4: No.
2: A
4: no.
2: Hraje ti, v práci ti hraje Čas Rok?
4: No, teď jsem si ho pustil. 8 no. hodin denně ho poslouchám, ale ráno ne, ráno není čas.
2: O 8 minut dřív, kdyby jsi ho pustil, tak by si tu větu znal, protože před dvěma písničkami jsme tu větu říkali.
1: No.
4: Ty brdio. A já teď šetřím každou korunu, protože příští týden mám oslavu 60.
1: No výborně.
2: Yeah.
4: Přijde spoustu lidí.
1: To se mohlo hodit.
4: No možná tak... i znáte skupinu Maraton.
2: Známe, jasně.
1: No.
4: A těma teďkom zkouším za bubnama.
1: Mm-hmm.
4: Není to v éteru, doufám.
2: Jo.
1: Jsme
2: živě.
4: Tak to je dobrý, no. Takže teď už to ví všichni.
2: Ano, tak to máme i s pozvánečkou.
4: Tak to teda nemá být, protože to je tajemství tak tajný, že to není možná ještě ani pravda.
2: Aha, dobře. Takže, nic. Takže to, co jste slyšeli, není pravda.
1: Živě v éteru ti klidně prozradím, že jestli jako chceš tu tisícovku mému mocí, tak zůstaň přes čas.
4: Určitě.
1: Dneska, zítra.
4: Dobře, zkusím to.
1: V sobotu běž taky ještě. To je za příplatek.
4: Určitě.
2: Tak Péťo, my ti přejeme krásný den. Všechno nejlepší k narození nám.
4: A díky moc. Díky
2: rádi
4: moc.
2: Bychom ti tu ticku dali, ale musíme si asi nechat zajít. Nebo
4: jasně,
2: ty si musíš
4: no
2: nechat
4: já
2: zajít.
4: Já vím, že ta tisícovka to je tak pro taxikáře. No.
1: Ale každá tisícovka.
4: Aby mi ho řekl tam a zpátky.
2: Tak jo.
4: Dějte se.
1: Měj taky. Se. Ahoj, čau.
4: Čau.
2: No Tome, ta naše bilance no. není moc chválihodná.
1: Z Mostera, jako fakt, ale já už nevím, kdy jsme naposled
2: no.
1: někomu dali.
2: No pokusíme se o to zase, teď nevím přesně kdy, jestli za hodinku nebo za dvě. Vy, posluchači Rádia Čas Roku, zůstaňte každopádně napříjmu, protože třeba budeme volat právě někomu z vás.
1: A máme přece jenom jednu dobrou zprávu.
2: Internet. Teď se nám to tady rozsvítilo.
1: Jdeme surfovat.
2: Tím se zase loučíme s vámi.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele

0: Já myslím, že můžeme úplně v pohodě říct, že čtvrteční ráno s datem 1. října je naplno odstartováno. Před námi je druhá hodinka ostrého budíčku, tentokrát už budeme opět online, takže můžeme naplno využívat veškeré možnosti a krásy internetu.
1: To je dobrá muzika,
0: jo,
1: také tak... uši.
0: Hey, no. Kdybyste chtěli vědět, je to prostě jodlující Japonec.
1: No, no,
0: kroji.
1: Úplně bizár. No to je jedno. Nemusíte se bát, že budou znít takové pekla, naopak na rádiu Čas Rok chystáme výtečnou muziku, a to třeba v podání Whitesnake.
0: Přihodíme také jeden výtečný kousek v podání Disturbed.
1: Pokud se vám taková muzika líbí, stačí říct yes.

0: muziky, jednak se vrátíme trošičku do historie. No a taky se podíváme, které kapely k nám dorazí v příštím roce v rámci jednoho velkého festivalu.
1: Promiň, jsem tě přerušil.
0: A to už na to nejde na vás.
2: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.

0: určitě stihla většina z vás zaznamenat, že máme čtvrtek. Do toho máme 1. října, no a i v tento den se hodně věcí v minulosti odehrálo.
1: Já bych nejprve zabrousil do roku 1966. Tady se Jimi Hendrix vůbec poprvé objevil na pódiu ve Velké Británii. Stalo se tak na koncertě v londýnské Polytechnice, kde si zahrál společně s kapelou Cream. Bohužel k tomuto datu se váží i jedna nepříjemná událost. Zhodou okolností, co osud vlastně nechtěl, přesně na den o 4 roky později byl Jimi Hendrix pohřben na hřbitově baptistické církve v Seattlu.
0: No a já tady mám jednu parádičku z roku 1982. To se totiž japonská společnost Sony rozhodla, že potěší všechny hudební fanoušky a uvedla na trh první přehrávač kompaktních disků. A ta cena tenkrát,
1: no,
0: hele, $650.
1: Ty kráso. The player itself is a huge advance over conventional record players because it gives you the same sort of control you have on a tape recorder. Fast forward and fast reverse scanning, pause and stop buttons and the ability to instantly select any track you want. To byla přelomová věc, co? Po těch audiokazetách, kdy člověk musel na průpisce si přetáčet právě na danou písničku, ano, na začátek, na konec, kam potřeboval, tak tohle to byla přelomová věc, kdy si člověk mohl jenom naťukat a CDčko mu našlo písničku, kterou přesně chtěl.
0: To byly časy. Mm.
1: Pojďme se podívat ještě k protinožcům. Přesně před 22 lety byla radními v Melbourne pojmenována jedna z ulic právě po slavné kapele AC/DC. Město si prozřetelně ale rovnou nechalo vyrobit hned několik cedulí s jejich jménem do zásoby, protože tak nějak předpokládali, že fanoušci budou z těch budou vstrhávat a budou je krást.
0: Jak to dopadlo?
1: Co si budeme povídat? Tento předpoklad se také naplnil a nejsem si jistý, jestli jim nějaká ta cedulka vůbec ještě zůstala. No ale můžeme tím pádem také nalákat na nadcházející víkend, který bude právě věnován této kapele.
0: To je pravda, čekají nás parádní věci, čeká nás hlavně pohled do minulosti. Nějaké raritky jsme taky vyhrabali, které třeba vyšly až o mnoho let později, takže nebudou chybět věci od Bona Scotta, ale samozřejmě nebude chybět Brian Johnson, který slaví příští pondělí narozeniny, a tak si taky dáme nějaké živáky.
1: To je naprosto elektrizující víkend na rádiu přes rok. Takže to byla i pozvánka na to, co vás čeká o víkendu. Teď už jdeme zpátky do našeho playlistu.

0: Máme čtvrtek 1. října, pomalinko se nám blíží léto, už to úplně cítím v kostech, no a tak není divou, že řada festivalů začala odkrývat své karty a oznamují první headlinery na ročník 2027. S ohromným očekáváním tady byl zástup fanoušků Rock for People, kteří se dočkali, protože poslední zářijový den přišli organizátoři s další, nebo takovým uceleným balíčkem toho, na co se mohou těšit. A tak jsme se dozvěděli, že k dříve oznámeným Blink 182 přicházejí další ohromné
1: hvězdy. Další hvězdy bylo oznámeno 16 kapel, které vystoupí v příštím roce, což samozřejmě, když budeme brát v potaz, že jich tam bude, já nevím, plastnu zase třeba kolem 140, 130, nevím, tak je to takový malinký zlomek. Nicméně, pojďme se podívat v tom zlomku ještě na menší zlomek kapel, které nás zatím teda velice zaujaly.
0: No, mě, a já věřím, že nejenom mě, největší radost udělali vlastně druzí největší headlineři, kterými jsou bezesporu Faith No More. Tomáš už to predikoval.
1: Ale nejenom já myslím, že tohle jako čekali všichni, protože ta kapela má samozřejmě s festivalem velkou minulost a bylo tam těch nápověd jako víc, takže, ale i tak, super.
0: Jedná se o velký návrat této legendární kapely. Já už tedy jednou na ně na Rock for People byl, ale bohužel to byl zrovna ten ročník, který byl kvůli bouřce a vichřici zrušen a to právě před koncertem Fejtu, takže jsem neviděl nic.
1: No a hlavně, co se týče Evropy pro rok 2027, tak Faith No More zatím oznámili jen 4 koncerty v rámci festivalu. Takže to je další velká čest pro festival Rock for People.
0: No a dalším velkým jménem, které třeba mě zaujalo, tak to jsou Killswitch Engage.
1: Bereme všemi 10. Pro mě osobně, teda pokud všechno klapne, tak to bude i takový nostalgický návrat s touhle kapelou, protože svého času jsem se jich naposlouchala až. Oni celkově tady byli několikrát už, naposledy loni v klubu, předtím tady často jezdili jako předkapela někoho většího, takže vlastně až v příštím roce to bude obrovský prostor na takhle velkém festivalu a já se na to těším, co tam pánové předvedou.
0: No ostatně, a koukej na ten plagátek,
1: no, co koukám, tam máme dál. Koukám, já myslím, že velké věci můžeme čekat i od takové kapely Motionless in White.

0: No, ono je pravda, že tihleti amíci tam naposledy vystoupili v loňském roce, jenomže pánové měli trošičku smůlu. Hráli totiž set před Linkin Park, no a to tedy na vedlejší stage, a proto spousta lidí odcházela ještě před jejím koncem, před koncem koncertu, aby stihli začátek Linkinu a vešli se do toho 50 hlavého davu.
1: 50 hlavého, jo?
0: 50 tisíci hlavého. A rozhodně to byla chyba, protože se jednalo o jednu z nejlepších show celého festivalu.
1: To je pravda, to potrhuju. Ale i, hele, ty další jména, co tam včera se objevili. Static X, snad mi to konečně vyjde. Napalm Dead, Blue Medusa, nový projekt Elishi White.
0: Architects.
1: A nebo Billy Talent.
0: Billy Talent.
1: A to, jak říkám, to je teprve začátek oznámených men.
0: Pojďme si dát jednu z těch zmiňovaných a zůstaneme u posledních. Tady jsou Billy Talent na rádiu Čas Rock.

0: rockeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Čas rok.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Backstage na rádiu Čas Rock.
8: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbaloš a tady je další díl pravidelného pokecu. Všichni tři mají růžové kytary. Jak tady tohle z toho vzniklo?
9: Ono ví, jak hrajeme muziku, kterou hrajeme ono v tom dead metalu, všichni jsou mít ty tmavé, drsné kytary. Říkal, nasrat, pojďme jako úplně jiným směrem. Prostě pojďme si to pojmout po svým. Jak to uviděl Broňa, tak jste říkal, ale to musím mít taky, tak v tom okamžiku mi vzal neonově růžovou gafu, takže si polepil komplet celou basu. Už jsme byli dva idioti, jako na podiv s růžovýma kytarama. Hans ten teda na

0: Na čas roku dohráli Counting Crows a Tomáši, já se ti musím svěřit s tím, že když jsem byl včera nakoupit, tak u pokladny se mi pořádně protočili bolvy, když mi pokladní nahlásila, kolik mám platit. A jsem si nejprve myslel, že mi diktuje svoje telefonní číslo, jak dlouhá ta cifra byla.
1: Jako je pravda, že taky někdy jsem v šoku, když porovnáš poměr to, co je v košíku a s tím, co máš zaplatit samozřejmě. No. Já taky čekám, když se začnou tisknout větší účtenky, třeba A4 a A5, aby se tam všechny ty numera vešly.
0: No, nebo budou dělat menší vozíky, ať... Asi. Máš takový ten dojem, že ho máš plný, že jo. Já jsem se díval na tu účtenku a jenom za pecen chleba jsem vyplácel skoro kilo. Za chleba. A to jsem chtěl udělat dětem a ženě radost, vnést trochu inovace do našeho jídelníčku a sáhl jsem po nějakém řemeslném, bio, eko, 100% přírodním pečivu. Ale jako připlatil jsem si, no.
1: Snědlo stovečka. Se to aspoň?
0: Zatím jo, nebo nevím vlastně.
1: Ale pohodě, já myslím, že můžeš za to kilo být ještě jako zaspokojen, protože nedávno jsme narazili na článek, že chleba se prodává i za 1300 v přepočtu.
0: Ale.
1: Dá se pořídit v jedné newyorské pekárně, kde pečou kilo a půl těžký žitný kváskový chleba, na který se prý teda stojí fronty, a to přesto, že za něj opravdu chtějí kolem $60.
0: $60 za chleba, jo, v New Yorku. No, četl jsem ten článek a... prý za jeho popularitou stojí zejména influenceři, můžou za všechno, kteří ho spopularizovali a zviralizovali po celých Spojených státech, a tak vlastně nehledě na cenu se na něj první týdny po otevření té pekárny stály fronty.
1: Sami pekáři přitom přiznávají, že jediné ingredience, které obsahuje tento chleba, je voda, mouka, sůl a čas. Takže...
0: Vlastně úplně stejné složení, prostě. Jako má chleba v Sámošce u nás v Kunině, tak. Akorát tam si ho koupím za 50 korun.
1: No,
0: no a to pak vlastně ani nevadí, když ho nestihneš sníst, a on potom splesnivý. A nebo si představ, že ten chleba za 1300 korun pak nakrájíš a uděláš ho ve vajíčku.
1: A ještě ty vajíčka nějaké speciální si koupit, víš co, nějaké
0: z bioslepic.
1: Mongolské slepice třeba, no. Šlechtěné s asijskou husou, já, ne, no nic. Hele, 1300 bych za chleba prostě nedal. A co vy? Byli byste ochotní si připlatit za kus kůrky takovou částku? Dejte vědět.

0: Třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. V kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusunovým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rok vědět, co na něho říkáte.

0: Ostrý budíček na frekvencích Rádia Čas roku ubíhá svižně ku předu, a to také s pomocí kapely Jas, která pomalinku doznívá. 3, 2, 1, teď, 3 minutky před 8 raní.
1: Ano, venku se nám zase krásně rozednívá, sluníčko opět dnes bude asi hrát hlavní roli na obloze.
0: Ty už máš hlad, co?
1: To, co mě jedl.
0: Aha, dobře, no nic.
1: Ale já bych jet pořád, co si budem povídat.
0: A dáme si dneska párečky.
1: Ale párečky bychom si určitě mohli dát.
0: Dneska je totiž Mezinárodní den párků.
1: Ano, k tomu se určitě dostaneme. A bude toho více, co dnes můžeme vyzdvihnout a co můžete třeba s někým blízkým oslavit. Ale postupně nejprve tady bude hudební pozvánka, takže se můžete těšit třeba na Papa Roach.
0: Yes. Písničku o vítru a také o mracích bude zpívat Miloš Doležal.
1: A určitě zazní také Aaron Lee.
0: No a metalovou královnu, co nevidět, vystřídá král všech zpravodajců a informátorů, protože tady máme Honzu Gavelčíka.
1: To by byl informátor, co?
0: Ano, který pro nás připravil čerstvé zprávy.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Dobré čtvrteční ráno, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Od dneška se mění částky pro vyplácení životního minima. Jednotlivci i první dospělé osoby v domácnosti se zvýší. Částka pro druhého a dalšího dospělého naopak klesne a částky pro děti zůstanou stejné. Změna se promítne i do nároku nebo výše některých sociálních dávek.
4: Morava aktuálně.
5: Na Novojičínsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D48. Dělnici promění bezmála 4 kilometry současné silnice mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím na Mezinárodní Tepnu. Podrobnosti dodává mluvčí firmy Jan Riedl.
6: Původní silnici přestavíme na plnohodnotnou dálnici se 4 pruhy a středním dělicím pásem. Silnice první třídy spojuje průmyslová města v Podhůří Beskyd a je zároveň důležitou cestou do Polska. Dnešnímu provozu už zdaleka nevyhovuje, proto ji postupně měníme v moderní bezpečnou dálnici.
5: Krajská knihovna ve Zlíně nabízí nové služby. U příležitosti týdne knihoven si čtenáři můžou nově půjčit domů gramofonové desky. Další novinkou je pak využití samoobslužného skeneru pro digitalizaci tištěných dokumentů. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili se tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Máme čtvrtek, což je den, kdy vás někdy tu a tam tedy zveme do kina. A i dnes tady máme jednu pozvánku, ale tentokrát se nejedná o klasický film.
1: Žádná střílečka.
0: Menší, velkolepý, žádné sci-fi, žádný komiks.
1: Horor nebude?
0: Ne. Takže co nám zbývá, zbývá nám něco hudebního.
1: Aha.
0: No a v pozoru by měli být všichni fanoušci Linkin Park.
1: Na velké plátno totiž míří film Linkin Park Unshattered. Jedná se o dokument zachycující velkolepý a vlastně, řekněme, i dost utajovaný comeback kapely, ke kterému došlo v roce 2024.
2: I can't believe we're here.
3: Let's go!
2: We were so fortunate so early on. A surreal level of success.
4: Certainly never been done the way we did it.
5: So much of our lives had gone into Linkin Park.
6: It all just came to a crashing halt.
0: Tenhle záznam začal být přichystáván už v roce 2022, kdy vlastně docházelo k prvním setkání kapely z důvodu plánovaného návratu, což bylo vlastně 5 let od úmrtí Chestera Benningtona. Mm-hmm. A kapela si tenkrát řekla, jdeme to znovu nakopnout.
1: Nebudou chybět jednotlivé rozhovory se členy, určitě se dozvíme také více o tom, jak probíhalo verbování zpěvačky Emily Armstrong, no a nakoukneme také pod pokličku procesu nahrávání samotné desky From Zero.
0: Těšit se můžete na záběry z živých vystoupení. A to včetně velkolepé show v brazilském São Paulo, který byl zaznamenán. A mimochodem koncem září také vyšel v audiopodobě, takže to už si můžete naposlouchat klidně.
1: Takže pokud nevíte, co s načatým večerem, zajděte si určitě do kina na dokumentární film Linkin Park Unshattered. No a já myslím, že bychom si mohli dát také hudební vábničku.
0: Určitě.
1: Tady jsou Linkini a Emptiness Machine.

0: Chceš ještě víc zatopit pod kotlem? Jsi připraven na čistý, nefalšovaný metal? V tom případě je tady pro tebe rádio Čas Rock natvrdo. Muzika, která ti roztrtí repráky. Naladíš nás, nebo se bojíš? Jdi na natvrdo.časrock.cz a pust si nás přes internet.
1: Varování. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Tak stejně jako písnička Fonání Black Trip je za námi, tak za námi je definitivně také září. Dneska už v kalendářích tkví měsíc říjen, což je mimochodem v českém jazyce název odvozený od jelení říje. Latinsky a skoro všude jinde na světě tomuto měsíci říkají oktobr. A aby ten výčet byl to možná kompletní, tak Indiáni mu přezdívají ještě měsíc padajícího listí.
1: Vyberte si
0: tedy sami.
1: Nevím,
0: jak říkají listopadu, ale...
1: Měsíc popadaného listí.
0: Aha.
1: Ale pojďme se podívat na to, co se píše v kalendáři. Co se týče jména, tak hlavní a prim dnes hrají všichni Igorové, protože...
2: Jmenuji se Igor Hnízdo.
1: Mimochodem, být. Igor k nám dokráčel ze Skandinávie, počátky sahají kam si teda na Island, jak se tak díváme, a tam, teda v místním nářečí, se jeden bůh plodnosti nazýval Ingvar, takže z toho to vzniklo. Příbuzná jména jsou potom Ivar či Ivor, kdyby se to chtěli zkrátit.
0: To chybí jenom Ivoš.
1: No. U nás se ale Igorů moc nevyskytuje, celkově 239. místo v žebříčku četnosti. Mnoho men je před Igorem, mnoho.
0: Nedá se nic dělat. Každopádně, pokud se mezi vámi nějaký Igor nachází, možná nějaký Ingvar nebo Ivar.
1: A ještě Gor.
0: Gor.
1: By šlo říct.
0: No, že jo. Tak každopádně všem zmiňovaným přejeme všechno nejlepší. Užijte si váš den se vším, co k tomu náleží. A vy, které nějakého Igora máte poblíž, tak mu nezapomeňte poblahopřát. My, co nevidět, posíláme muziku v podání Nickelback.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: My už jsme tady dneska přáli všem Igorům, kteří slaví svátek, ale pokud jste potřebovali nějakou záminku, jak si okořenit odpoledne nebo večer, tak máme tady nějaké tipy, protože těch důvodů, co slavit, je před dnešku opravdu více.
1: Jako téměř každý den je mezinárodní den a svátek něčeho, tak 1. říjen je takovým speciálním dnem, který v tomto ohledu asi vede. Je tady nasázený jeden svátek vedle druhého a my z nich vybereme alespoň několik z nich. Tak, například, dneska slavíme Mezinárodní den hudby, což my tady u nás na rádiu pochopitelně slavíme každý den, protože... Hudba je

0: U nás je to vlastně taková celoroční oslava, že jo?
1: Ano.
0: 365 dní v kuse.
1: Jasně, no. Non-stop.
0: Pojďme ale dále, dnes máme i Mezinárodní den seniorů, takže nezapomeňte pozdravit babičky, dědečky a chovat se k ním slušně.
2: Já jsem na zasloužený odpočinku a můžu si sedět, kde chci. A neříkej mi dětku, já ti taky neříkám cucáku.
3: Víš co, dětku?
2: Ne.
3: Já ti budu říkat dětku a ty mi klidně říkej cucáku.
2: Slyšíte ho? Slyšíte ho?
3: Ahoj, dětku.

0: Pozadu nezůstanou ani bíložravci, protože máme Světový den vegetariánů, ale pokud máte raději něco jiného a mělo by to mít v sobě alespoň stopové množství masa, tak už jsme to zmiňovali, máme svátek párků.
1: Krkovička, řezník, kupec a sedlák v jedné osobě mívá čas od času párky. Voňavé, šťavnaté, mňam.
0: Mňam.
2: První říjnový den si můžete i zasportovat, slavíme totiž Mezinárodní den cyklistiky, což je tedy ideální možnost vytáhnout ze sklepa vaši favoritku nebo terénáka, prostě cokoliv a hlavně se projekce. Pozor na počasí, což by teda mělo být, ale kdyby náhodou se někde stahovala mračna, nezapomeňte na nezbytnou součást každého kola.
3: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
0: No a pokud si potrpíte na vlajky a jejich symboliku, můžete se zabalit do české vlajky a oslavit zároveň Světový vexilologický den.
4: Příštích 52 týdnů budeme společně zkoumat zajímavý a dynamický svět vexilologie.
5: Počkejte, doktore Eš, co je vexilologie?
4: Vexilologie je věda o vlajkách.
5: Husté! Právě jsem se něco dozvěděla.
2: Takže vidíte, slavit se dá dneska opravdu cokoliv. Vyberte si, co uznáte za vhodné a hlavně si to užijte. My vám k tomu pošleme další muziku.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: minutku před 8:45 doznívají na čo z roku Pearl Jam a jejich pecka nazvaná The Fixer. No a fanoušci těchto průkopníků grunge možná v posledních dnech nebo týdnech, letech sledovali dění uvnitř kapely, kterou loni v létě opustil jejich dlouholetý bubeník a stálice Matt Cameron. Okamžitě se vyrojily spekulace o tom, kdo tohoto elitního bitsmana v Pearl Jam nahradí.
1: Všem konspiracím je ale konec. Před pár dny jsme se dozvěděli, že za bicí soupravou nově usedne Abe Laboriel Jr., chlapek, který v rockové branži není nadarmo považován za celkem mistra svého cechu.
0: No, ostatně o jeho kvalitách svědčí mimo jiné fakt, že už 25 let působí ve službách Sira Paula McCartneyho, kterého doprovází na cestách a na koncertech. Nyní si ho tady vypůjčili i Pearl Jam, a to na dlouhodobou dobu, když ho během nedělního koncertu oficiálně přivítal mezi sebou frontman Eddie Vedder.
1: Trošku rozdíl asi, že hrát s Paulem McCartneym jeden večer a druhý den s Pearl Jam.
0: To určitě ano.
1: Aby si to pohlídal chlapec, ale on je určitě šikovný a my určitě Laborielovi přejeme mnoho zdaru, ať se mu daří v Pearl Jam, třeba se dočkáme i někdy u nás a uvidíme, posoudíme.
0: Pánové chystají novou desku, tak třeba se pod ní podepíše tak.

0: Ale byl Phil Campbell na frekvencích rádia Chills Rocku, přičemž jako doprovodní vokál jste mohli slyšet také Dee Snidera a song These Old Boots.
1: No tak to se takhle sešly parádní dvě veličiny, které to dali dohromady a taky to podle toho znělo. Další hudební veličiny, tak ty na nás čekají po 9. hodině v Ostrém budíčku, tak se pojďme podívat na to, co to bude. Bude to třeba kapela Kiss and Dynamite.
0: Pro všechny pankáče, tady máme vykřičníky.
1: No a já bych tady měl taky něco ze severu, konkrétně ze Švédska, konkrétně Hammerfall.
0: Ovšem ještě než se na to vrhneme, tak nás čeká čerstvý přehled zpráv. A to je ohromné kladivo. Těžký kalibr. Honza Gavelčík.
1: Ano.
0: No je to tak, ne?
1: Jo, dobře.
2: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Časrok. Časrok.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky na předpis.cz. Lékárny Dr. Max.

0: Třísky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Rádio Čas Rok. Právě.
2: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začíná platit zastropování cen pohonných hmot. Maximální prodejní cena nafty je dneska 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzínu to pak je 640 korun a 14 haléřů za litr. Nařídila to vláda. Cenové stropy bude podle televize LTV Plus určovat do konce října.
1: Morava aktuál.
2: Zámecký park v ostravské části Poruba se stává novou relaxační zónou. Skončila první etapa proměny za bezmála 40 milionů korun. Co návštěvníkům nabízí, to nám už prozradil mluvčí radnice Martin Otipka.
3: Opravu prošlo přibližně 1200 metrů chodníků, tři přístupová schodiště a zcela novou podobu dostalo také malé travnaté hřiště. To už nebude oplocené jako v minulosti a nabídne i možnost posezení. V lokalitě jsme vysadili nové stromy a keře, upravili veřejné osvětlení a obměnili mobiliář. Zároveň jsme tam umístili lavičky, odpadkové koše, stojany na kolo, ohniště a informační tabule.
2: V parku se ještě dokončuje velký altán, který bude sloužit k nejrůznějším kulturním a volnočasovým aktivitám. Milovníci horských kol se ve Zlínském kraji dočkají nových tras. Vyznačeno jich bude nejméně 400 kilometrů. Jde o součást projektu Gravel Tour Česko. Náklady v regionu přesáhnou 350 tisíc korun. Rozhodli o tom krajští radní. Hokejisty Vítkovic čeká další domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají tým Energie Karlovy Vary. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v ostravské Mustang aréně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
1: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na Rádiu Čas Rok.

0: tohle byly Magnum a písnička, která se jmenuje We All Run. A o takovém běhu bude vlastně i nadcházející týden.
1: Dobré odpoledne z 97. Springfieldského maratonu, který je připomínkou toho, jak Jebediah Springfield utíkal 6 státy před věřiteli.
0: Nás čeká totiž na čas roku příští týden maraton, to už začíná teda. Dobrý týden, ale trochu jiného typu, nebudeme u tohoto maratonu muset až tak moc běhat, ale já si myslím, že makačka to bude taky.
2: To bude. Od úterý až do pátku proběhne na rádiu Čas rok, ale i na rádiu Čas, tady hned vedle. A už jsi vlastně přemýšlel, co budeme dělat? Taky ty dny? Napadlo ti něco?
0: No, budeme si povídat a povídat.
2: Mě napadlo třeba, že bych donesl knížku nějakou a vždycky bychom jako 3 dny mohli pravidelně číst nějaké kapitoly.
0: Jo, že bychom si dali za ty 4 dny.
2: To dáme něco. Je Honzíková cesta, tady to není dlouhá. Ne?
0: Tam jsou velká písmenka, no. To půjde rychle. No.
2: Já teda přímě zatím se tady i soustředím na mail, který přišel od kolegyně Nikolo, která nám tady jako píše, že no. Si máme rozmyslet, co všechno budeme chtít. Že se pokusí splnit všechno.
0: Jak to specifikuje? Co přesně si můžeme přát?
2: No právě, že ne, aby se nenachytala jako s tím ještě.
0: Tak děkujeme, my se rozepíšeme. No? Si k tomu sedneme s Tomášem, dáme.
2: Jaký mobilní wellness? Myslíš třeba, že bych tady šel donést?
0: Já myslím, že taková ta mobilní sauna a výřivka vedle do střižny by se vešla.
2: No. No máme nad čím přemýšlet přes víkend. Jako teda.
0: No, nebudeme tady ale tlachat jenom my, protože přijdou sem k nám do studia samozřejmě naši kolegové, ale i řada hostů. Posluchači se mohou těšit třeba na zástupce kapely Citron nebo Gatecrasher, ale přijde i hromada dalších lidí, kteří se rozhodli zapojit do této vlastně charitativní akce.
2: A tahle akce se týká malého Patrika, který to nemá v životě jednoduché a který se už od narození potýká s dětskou obrnou. Vlastně celý ten jeho příběh si můžete také přečíst na webovkách časrok.cz, kde je to popsáno a kde se dozvíte i ostatní důležité informace spojené s naším moderátorským maratonem.
0: Přesně. Tak, takže můžeme připomenout, že maraton, moderátorský maraton startuje v úterý 6. října v 6 ráno a pofičíme tady non-stop, teda dáme si nějaký oddych asi na spánek, to bychom úplně jako nejsme superhrdinové, ale budeme tady s vámi až do pátku 9. října do 10. do polku.
2: Takže si nás všechny užijete.
0: Až.
2: Do

0: 9 hodin 21 minut, to je aktuální čas, aktuální muzika, která dohrává, tak ta je v podání kapely do Fialky. A my se vrátíme k jednomu tématu, které jsme tady dneska probírali, to je odvětví z pekařství, protože jsme tady měli zmínku o jednom chlebíku v New Yorku, který se jako prodává jako za hodně.
1: Mm-hmm. No. Já jenom připomenu, že tahle pekárna nabízí chlebík pecen chleba v přepočtu za 1300 korun. Jo, a prý se údajně na něj stojí opravdu fronty. No a my jsme se vás ptali na to, co vy vlastně si o tom myslíte a kolik jste ochotni zaplatit za takový jeden bochník. Na čehož se ozvalo několik z vás, posluchačů?
0: Ano, máme tady jednu, tady přecházím. Ahoj loupežníci. Dík. No. Pokud bych chleb chutnal tak, jak ho pekla moje teta v Polsku, dal bych i 100 doláčů a 20 koláčů.
1: Zakomponoval básničku do toho. Ozvala se i Verča. Čau chlapci, tolik peněz bych za chleba asi nedala, ale ráda si koupím poctivý řemeslný chléb i za 150 korun, když vím, že je opravdu dělaný poctivě z vybraných surovin, což u nás v pekárně dělají. Výborný kvasový poctivý bochník skvělého chleba. Sama peču a vím, co je zatím hodně úsilí a poctivé práce, takže tak, zdravím Verča. Děkujeme za příspěvek.
0: Děkujeme, na závěr jednoduchá stručná zpráva. Čus chlapi, to už dávno známe, na chleba se těžko robí, Tonda.
1: No, tak to víme, ano, to je známé pořekadlo.
0: Hledně dejte vědět, můžete to probrat i s Hancem, já myslím, že on si taky rád dá poctivý dobrý chlebík s něčím namazaným.
1: Já jsem ho viděl vždycky s chlebem, ale taky s rohlíkama.
0: No, nezapomene si vzít svačinku každopádně, no. A než mu to tady přepustíme, tak si dáme další muziku a já myslím, že taky ještě někomu z vás se pokusíme udělat radost.
1: Ano, buďte ve střehu, protože zlatá věta, tak ta za chviličku zazní a my pevně doufáme, že to budete někdo z vás, kdo ji bude znát.
2: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: První říjnový zápas doma. Oceláře čeká pěkně kousavý soupeř, Litvínovská Verva. Pod Javorovým začínáme tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC

0: Rádia Čas Rock.
1: Tak dneska teprve po druhé budeme soutěžit v této soutěži Zlatá věta. Jako obvykle po vás, nebo po jednom z vás, budeme chtít správné znění věty na dnešní den.
2: A my moc doufáme, že tentokrát už nám to vyjde, a tak tedy doufáme, že nám bude nápomocen i Martin. Jistý Martin, nebudeme říkat příjmení, ale Martin. Tento Martin se zaregistroval a teď budeme doufat, že to zvedne. To je jedna věc, aby to zvedl.
1: To je polovina úspěchu, pak záleží samozřejmě také, aby znal ono znění té věty. A tak si počkáme, a nebo co? Ono to přestalo i zvonit. Haló?
3: Haló, dobrý den.
2: No, haló, dobrý den, to je Martin.
1: Vyklidněný hlas. Ahoj, tady Ivoš a Tomáš z Rádia Čas Rock.
3: Jo, já už vím, která bije.
2: No, ano. Ty spinkáš, že jo?
3: Ne, já se právě tak probírám, protože mám před směnou odpolední. Mm-hmm. Já venku je krásné sluníčko.
1: Ano.
3: Ano.
1: Máme super. Pro tebe dobrou zprávu. Byl jsi vybrán dneska jako...

0: jeden z těch, kteří mohou vyhrát 1000 korun, pakliže správně řeknou dnešní výherní větu.
1: No, já jsem hajzl.
0: Já vím, že to asi pro tebe těžké, když jsi teďkom přišel na svět.
1: Ne, jako dobrý, já už v pohodě, ale ta věta sakra.
0: No. Hmm. Nezachytil jsi třeba včera odpoledne, nebo dneska ráno třeba?
1: Ty brďo, předevčerem jo.
2: No, to nám moc nepomůže.
0: Už máme jinou od té doby.
1: Vy máte jinou, jasné.
2: No, no nedá se nic dělat, Martine, no. Bohužel, mrzí nás to.
1: Jo. Dobrý, no tak
2: tisícovce si musíš nechat zdát.
0: Jak říkáš, snad příště. Martine, díky za účast ve hře každopádně. Tam je taky přeme krásný den. Ahoj.
2: No, tak před námi je pátek zítra, tak já teda doufám, že při pátku to bude veselější, no. A samozřejmě vyzýváme vás na druhé straně přijímačů, dávejte pozor, vy co jste se zaregistrovali.
0: Dáme šanci těm z vás, kteří budou dneska soutěžit. A ještě jednou zopakujeme tu dnešní výherní zlatou větu.
2: Ano. Kytary řvou, starosti mizí.
0: Je to jednoduché jak facka, raz, dva, tři, čtyři slova a tisícovka je vaše.
2: Tak jednoduché.
0: Soutěžit budete s Hanzem a my pokračujeme zatím dál, dáme si muziku. Tady jsou Hammerfall.
3: Zlatá věta rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
4: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
5: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock.
6: Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A

0: Tohle byl americký sen v podání skupiny Diamante v kooperaci s druhou skupinou, která si říká jednoduše Lid. Ne Lid, ale Lid.
1: Lid. Další
0: já
1: nejdu Lid, je čtvrtek teprve, já si to schovám na někdy jindy. Každopádně, než nastoupí Honza Prokeš na svoji směnu, tak tady máme ještě jednu zprávu, která nám přistála a kterou teda vybavíme, aby jsme měli čistý stůl.
0: Mm-hmm. Ahoj kluci, šlo by nechat zahrát Citron, ideálně Radegast. V tomhle počasí by to bodlo. Ještě než nastane si chravý podzim, zdraví Dan. To že jde se Lid.
1: No já to říkám, nechám na ostatní.
0: Já to říkám schválně krátce, Lid.
1: Dobře, užijte si muziku, užijte si taky Hanze, no a my tady budeme zítra, ráno před 6, kdy ho startuje Ostrý budíček.
0: A jak řek, tak se stalo.

0: Buďte zdraví, rokeři, bude 10 hodin a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas Rok přebírá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeše, který má pro vás nachystanou hromadu skvělé muziky, ze které do úvodu vybírám Offspring. My Chemical Romance. A nebo Roba Zombieho. Si na rádiu Čas Rok budeme hrát, nebude chybět Milan Gelnár se svými horoskopy, Zlatá věta, novinka týdne, ale taky Honza Gavelčík se zprávami. No a já vám přeju pěkné čtvrteční dopoledne.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Rádio Čas Rok. Zprávy.
10: Dobré čtvrteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letní počasí vydrží i z kraje října. Denní maxima se mají dál pohybovat až kolem 20 stupňů. Místy můžou teploty vystoupat až na 25. Déšť se objeví jenom přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled.
11: Morava aktuálně.
10: Ostrava bude mít další vědecký unikát. V krajském městě vznikne nové zařízení pro výzkum a testování vodíkových technologií. Výzkumníci v něm budou technologie nejenom vyvíjet, ale taky testovat ve speciálních podmínkách. Mezi Kroměříží a obcí z Dounky by mohla v budoucnu vést nová cyklostezka. Radnice si nechává vypracovat odbornou studii na stavbu trasy. Více nám prozradil místostarosta Karel Holík.
12: Studie bude prvním krokem k budoucí realizaci cyklostezky, která by nabídla obyvatelům Kroměříže a místních částí města další možnosti pro jízdu na kole a cyklistům i chodcům z Drahlova by umožnila bezpečný pohyb až do Kroměříže. Studie bude obsahovat přesný návrh trasy, která by měla vést podél železniční trati Kroměříž-Zborovice.
10: Kroměříž už v minulých letech úspěšně dokončila podobné stezky mezi Kotojedy a Vážany a letos otevřela trasu do Postoupek. České hokejistky vstoupily do turnaje Jurahockey Tour v Lahti porážkou s domácím Finskem 0-2. Ve třetí třetině neproměnily dvě trestná střílení. Další utkání v Lahti čeká svěřenkyně trenéra Briana Idalského zítra, kdy nastoupí proti Švédsku. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu.

0: Rádio Čas Rok nám dozněli Offspring, před námi je Tublatanka, taky Art of Anarchy, ale ještě předtím Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten první říjnový den bude.
1: Vrtek bude o něco příjemnější než ten předchozí. Zejména v citových oblastech se věci více sklidní. Otevření budeme naslouchání moudrosti, což bude omezovat naše sklony k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Co se týká jednotlivých znamení, tak a rakům se bude dařit ve vzdělávání a získávání nových poznatků. Štíři budou ve svých emocích značně přesvědčiví a ryby by měly být úspěšné ve výdělečných aktivitách. Vodnáři mají naději na snadné zisky. Blíženci se mohou potýkat nedostatkem energie a váhy budou bojovat se svou nerozhodností. Kozorozi si budou užívat na poli sexu. Pany mohou mít štěstí na setkávání se zajímavými lidmi a býci budou vynikat svým klidem a pohodou. Berani si mohou komplikovat život svou znětlivostí. Lvi nebudou mít problém přesvědčit kohokoliv o čemkoliv a střelci mají naději na novou lásku nebo setkání s krásoučím uměním. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: No a máme čtvrtek a to znamená, že už zítra se ve Verk aréně proti sobě od 5 odpoledne postaví Třinec a Verva Litvínov. První zmiňovaný celek si drží z 18 body bezkonkurenčně první místo oproti Litvínovu, který má těch bodů o 10 méně a to je drží na 8. pozici. Tak uvidíme, jestli se v pátek na tom pořadí něco změní. Každopádně Rádio Čas Rock vás o dění na ledové ploše bude informovat. Tak držíme palce, no a jedeme dál, a to s Kysáky, kteří přicházejí na řadu právě teď.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je Rádio Čas Rock. Čas.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu.
0: Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu v Mustang Aréně.
0: Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo.
1: Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
8: Zítra je na programu Páťulínek, vážení, a my se vás opět pokusíme pěkně zostra probudit. Ke všemu máme parádní nápad pro všechny bezdomovce, i pro ty z vás, kteří toužíte po rodinném domečku.
9: No, je to tak, budeme spolu stavět domeček, i když ono slovo stavět není úplně tak na místě. Ale bude to velmi originální tip, jak získat své vlastní bydlení. Nebude chybět sport, muzika a celkově dobrá nálada. To vše už zítra v Ostrém budíčku.
8: Tak nezapomeňte, začínáme před šestou.
7: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

Toto byl Rob Zombie, no a před námi je na rádiu Čas Rock Olympic, který připravuje podzimní kompilaci svých největších hitů, které kdy vypustili do světa, a to od roku 1965. Název bude 21 dnej a mě by mimo jiné strašně zajímalo, jak dlouho trvalo Petrovi Jandovi a jeho spoluhráčům z toho nespočtu nesmrtelných hitů vybrat právě jen těch 21. Každopádně se máme na co těšit, no a my si od nich dáme skladbu jednou, která se v roce 1994 objevila na desce s názvem Dávno. Tady je.

Tak jsme to pěkně stihli, že jo? No, o konec této hodiny se nám na rádiu Čas Rock postarala prtička, která si říká terapie. No a před námi je dalších 60 minut, ve kterých bychom si mohli dát třeba, nevím, masterplan? Linkin Park, o kterých hodíme pár slov. A do třetice Halloween. To není špatná sestavička, co říkáte? A zazní toho na rádiu Čas Rock mnohem víc, nebude chybět novinka týdne a jen podotýkám, že zlatá věta pokračuje směle dál. Tak hodně štěstí a pěkné dopoledne.

0: lísky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Ode dneška se mění částky pro vyplácení životního minima. Jednotlivci i první dospělé osoby v domácnosti se zvýší. Částka pro druhého a dalšího dospělého naopak klesne a částky pro děti zůstanou stejné. Změna se promítne i do nároku nebo výše některých sociálních dávek.
2: Morava aktuál.
3: Na Novojčínsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D48. Dělnici promění bezmála 4 kilometry současné silnice mezi Šenovem u Nového Jičína a Rybím na mezinárodní Tepnu. Podrobnosti dodává mluvčí firmy Jan Rýdl.
4: Původní silnici přestavíme na plnohodnotnou dálnici se 4 pruhy a středním dělicím pásem. Silnice první třídy spojuje průmyslová města v Podhůří Beskyd a je zároveň důležitou cestou do Polska. Dnešnímu provozu už zdaleka nevyhovuje, proto ji postupně měníme v moderní bezpečnou dálnici.
3: Zoologická zahrada v Brně má nové lákadlo. Jde o tygra sumaterského, kterého sem přivezli minulý týden z německého Krefeldu. Zatím si zvyká. Návštěvníci samce kriticky ohroženého druhu proto uvidí až v následujících dnech. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0. Zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pohodové čtvrteční dopoledne přeje Honza Gavelčík.

0: Skvělá muzika, zní Masterplan. No a my se teď přesuneme pěkně k nám do Čech, protože před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock. Ta mimo jiné visí i na našem facebookovém profilu, tak dejte vědět, co a jak.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
0: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.

0: Rock. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: První říjnový zápas doma. Oceláře čeká pěkně kousavý soupeř Litvínovská Verva. Pod Javorovým začínáme tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Čas rok.
1: Buďte zdraví, rockéři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného pokecu. Všichni tři mají růžové kytary. Jak tady tohle z toho vzniklo?
2: Ono víš jak, hrajeme muziku, kterou hrajeme ono v tom dead metalu, všichni jsou mít ty tmavé drsné kytary. Říkal, nasrat, pojďme jako úplně jiným směrem. Prostě pojďme si to pojmout po svým. Jak to uviděl Broňa, tak jste říkal, ale to musím mít taky, tak v tom okamžiku mi vzal neonově růžovou gafu, takže si polepil komplet celou basu. Už jsme byli dva idioti, jako na podiu s růžovýma kytarama. Hans ten teda na to neměl koule, takže ten jako vzdoroval dlouhou dobu, než se do toho odhodlal. Pak to dopadlo na turné, že něco málo přepil v backstage a jak odpad, tak jsme mu to polepili sami.

Linkin Park ti mají venku nejen živák, který v roce 2024 odehráli v São Paulo, ale taky v kinech o nich běží pozoruhodný dokument. Ten ve 110 minutách nabízí opravdu velice zajímavou podívanou, kterou můžete vidět třeba v ostravském Cinema City. Tam se to bude promítat třeba tuto sobotu od 5 odpoledne a je tady ještě jedna velice dobrá zpráva od této party a to, že se pustili do nové desky. Kdy? Co a jak, tak to se zatím přesně neví, ale nebojte, my vás o tom budeme na rádiu Čas Rock s dostatečným předstihem informovat.

0: Rock. Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, které i v tom novém kalendářním měsíci pokračuje v soutěži Zlatá věta. Do ní se můžete jednoduše zaregistrovat na našem novém webu, kde kromě jména, kontaktního mailu stačí vyplnit hlavně telefonní číslo a pak jen čekat, jestli se neozveme právě vám. Pokud ano a vy nám řeknete tu správnou větu, 1000 korun českých je vašich. No a změníte dnešní věty, tak to je takové. Kytary řvou, starosti mizí. Takže buďte ve střehu, já vám držím palce a nabízím další muziku, o kterou se postarají Halloween, Ghost a další. Tak fajn poslech.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Ke čtvrtečnímu poledni jsme se na rádiu Čas rok dostali s Panterou a my budeme pokračovat s dalšími interprety, jako třeba Danko Jones. Další borec bude Mark Tremonti. No a nebudou chybět taky Amorphis. Tak si na rádiu Čas rok budeme hrát. K tomu mám pro vás jednu velice důležitou informaci. No a taky si zavzpomínáme na jeden revoluční vynález. Kdyby vás zajímalo, o co půjde, tak zůstaňte s námi i po zprávách, které už přebírá Marcelka Fabiánová. Vám přeju dobrou chuť do vědu a pěkné odpoledne.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
2: Řidiči aktuálně pozor v Třinci. Na hlavním tahu směrem na Jablunkov komplikuje provoz vážný střet osobního auta s cyklistou. V Brně v Řípské ulici na tahu z dálnice do průmyslové zóny ve Slatině pak havárie dvou vozů uzavřela jeden jízdní pruh. A s velkým omezením počítejte také na trase z Hodonína na Vyškov u odbočky na Dubňany, kde se stala nehoda auta a dodávky. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Říjen přináší řadu novinek. Největší změnou je úprava částek životního minima. Zatímco lidem, kteří žijí sami, výrazně vzroste, u domácností s více členy klesne. Částky pro děti zůstanou stejné. Stát také opět zavedl cenové stropy u pohonných hmot. U nafty je maximum 48 korun a 70 haléřů. Litr benzínu pak nesmí stát více než 640 korun a 10 haléřů. Čeká nás také změna času a na státní svátek 28. října bude řada významných kulturních památek bezplatně otevřena pro veřejnost, právě tak jako první neděli v měsíci.
3: Morava aktuálně.
2: Ostrava bude mít nové moderní tréninkové fotbalové centrum. Vyrůst by mělo nedaleko vodárny v Nové Vsi. Trénovat by tam mohli sportovci z celé řady klubů, jak nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
4: Plánujeme postavit velký areál, který bude sloužit všem fotbalovým týmům v Ostravě, protože známe ty potřeby těch sportovních klubů a není to jenom Baník, je to opravdu celá plejáda fotbalových týmů. Já bych to přirovnal asi něco obdobného, jako dneska lidé znají na Vistě v Ostravě Zábřehu, takže nějakých 5 hřišť, nějaké umělky k tomu, nějaké menší hřiště tréninkové, nějaké drobné zázemí a Ostrava se zase v té sportovní infrastruktuře hodně posune.
2: Sportoviště by mělo fotbalistům začít sloužit v dubnu roku 2029. Síť babyboxů v Česku se opět rozrostla o další schránku, tentokrát na Brněnsku. Matky v tísni ji najdou u vstupu do areálu nemocnice v Tišnově, kde dosud chyběla. Na Jižní Moravě se tak už jedná o 35. schránku pro odložené děti. A hokejová extraliga pokračuje v pátek 2. října dalšími zápasy. Třinec doma ve Werk aréně přivítá Litvínov a ostravské Vítkovice hostí v Mustang aréně Karlovy Vary. Do akce jde také brněnská Kometa, která ve své hale vyzve Mladou Boleslav. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Ano, přesně tak, tak nějak to je. No a my se budeme pokoušet v té zlaté větě dovolat dalšímu z vás, kdo se zaregistroval na webu Rádia Čas Rok. No, když se dívám do toho rozpisu, tak by to měla být, hned to tady máme, kdo to je, kdo nám nedá pokoje? Zdeňka, tak to jdeme zkusit, jo? Ticho. No, zatím se nic neděje. Ani strum, ani... Haló. No, tak uvidíme, jestli nám to teda Zdenka zvedne nebo ne. A jestli 1000 korun bude jejich, nebo půjdou do dalšího.

0: No, tak jak slyšíme, telefon, nic se neděje. No, tak pojedeme dál, co se dá dělat. Takže Zdenka bohužel nevyhrává vůbec nic od nás, ale může se to stát každému tomu, který si na webu Rádia Čas Rok otevřel a rozklikl zlatou větu. Já držím palce a nabízím další muziku. Toutou jsou tady.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rok.

0: Radio. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Časrok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které kromě jiného pomáhá taky těm, kteří to opravdu potřebují, a tím je aktuálně pětiletý Jindra, kterému leukémie změnila celý život. Jeho nadějí na uzdravení je transplantace kostní dřeně, a jestli byste se do registru dárců měli možnost a hlavně chtěli zapojit, tak můžete. Zítra od 10 do 18 bude totiž v Avion Shopping Park Ostrava k tomuto účelu postaven infostánek, kde vám dají všechny potřebné informace. My vám za Jindru předem moc a moc děkujeme a věříme, že společně mu dáme alespoň nějakou šanci na uzdravení. Ještě jednou díky, rockeři.

0: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto se už o tomto víkendu budeme věnovat kapele AC/DC.

0: nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Mark Tremonti se svojí partičkou je 1. října a představte si, že v tento den roku 1982 japonská společnost Sony uvedla na trh první přehrávač kompaktních disků. A teď otázka na vás, rockeři. Vzpomenete si, kdy jste poprvé nějaké cedlo strčili do přehrávače, jak jsme v kompech vypalovali doma, jak na běžícím páse, že jo, odmašťovali jsme to jarem s vodou, když to nehrálo a další vychytávky. Můžete se pochlubit na WhatsAppu Rádia Čas Rock, který má číslo 72533-1155, co vy a CD. Předem díky, no a já do toho našeho stroje taky strčím nějakou pecku. Co byste třeba řekli na skladbu Ve jménu lásky od Maratonu? Tady je.
1: Čas Rock.

0: Rock.
1: Zítra je na programu Páťulínek, vážení, a my se vás opět pokusíme pěkně z ostra probudit. Ke všemu máme parádní nápad pro všechny bezdomovce i pro ty z vás, kteří toužíte po rodinném domečku.
2: No, je to tak, budeme spolu stavět domeček, i když ono slovo stavět není úplně tak na místě. Ale bude to velmi originální tip, jak získat své vlastní bydlení. Nebude chybět sport, muzika a celkově dobrá nálada. To vše už zítra v Ostrém budíčku.
1: Tak nezapomeňte, začínáme před šestou.
0: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem. Rádio Čas Rok.

0: Víc se nám toho do této hodiny opravdu nevejde. Ale já si myslím, že to vůbec nevadí, protože za chvíli se na rádiu Čas rok pustíme do té další, ve které dostane prostor třeba Metallica. Van Halen. A z domova to bude Doga. Tak to nějak bude na rádiu Čas rok určitě vypadat. Mrkneme se na jeden nápoj, který dneska slaví svůj den. No a bude to, já myslím, že u mnoho z vás vítězí. Taky zasportujeme, no a pokračujeme ve zlaté větě, tak bacha na to, hodně štěstí, pěkno odpo.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Sádrokartonáři a kutilové pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Řidiči, aktuálně pozor v Přerově na nábřeží doktora Edvarda Beneše. Na hlavním průtahu podél Bečvy se srazilo osobní auto s motorkou. Havárie dvou osobních automobilů aktuálně probíhá i na obchvatu Uherského Brodu na hlavním tahu na Slovensko a s velkým zdržením musíte počítat i na dálnici z Břeclavy do Brna na D2, kde u Hustopečí narazil kamion do osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku nás čeká ještě týden příjemného babího léta, po kterém ale dorazí prudký zlom a výrazné ochlazení. Ještě zítra a o víkendu bude slunečno s teplotami kolem 24 stupňů, i když v neděli ráno se v údolích mohou objevit první přízemní mrazíky. Teplé a polojasné počasí vydrží až do příští středy. Ve čtvrtek ale dorazí studená fronta a teploty spadnou na pouhých 11 až 16 stupňů.
3: Morava aktuálně.
2: Valašské Meziříčí nabídne další bydlení pro mladé rodiny. Radnice získala stavební povolení na přestavbu bývalého internátu sklářské školy, ze kterého vznikne 34 nových bytů. A to není všechno, jak nám prozradil mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Zároveň připravujeme další rozvojové lokality určené pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se například o pozemky na ulici Vrbenská, v areálu bývalé Křižanovy pily či v našich místních částech. Máme také spuštěn dotační program, v rámci kterého přispíváme soukromým investorům na vybudování technické infrastruktury, tedy cest, chodníků, vodovodů, kanalizací nebo veřejného osvětlení.
2: V Moravskoslezském kraji začnou vězni pomáhat v krajských domovech pro seniory a nemocnicích. Odsouzení lidé budou ve svém volném čase například čistit areály, starat se o zahrady a nebo natírat lavičky. Dohodlo se na tom hejtmanství s vězeňskou službou, ta ale do práce pošle pouze spolehlivé trestance, u kterých nehrozí žádné nebezpečí. A deblová světová jednička Kateřina Siniaková začala vítězně ve dvouhře na turnaji v Pekingu, kde porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4, 6-3. Naopak Tomáš Macháč v čínské metropoli prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčánem v úvodním kole. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rock dostala taky prostor kapela Trapped a dneska se mimo jiné slaví Mezinárodní den kávy, který má sloužit k oslavě pití tohoto nápoje. No a naše otázka na vás, rockeři. Jaká je ta vaše oblíbená kávička? Presíčko pěkně ze stroje, stačí vám, když si zalejete horkou vodou nějakou rozpustnou směs, nebo to neřešíte a dáte si do hrnku ze dvě lžičky pěkně obyčejné standardky? Jak tomu se hned samozřejmě nabízí další otázka? Kolik těch smrťáků za den zvládnete? Můžete to přihodit kde jinde, než na náš WhatsApp s číslem 725331155. No a já vám k tomu přihodím co jiného, než další muziku. A o tu se budou starat kdo jiný, než Dominum, anebo třeba Metallica. Tak jdeme na ně.

0: rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu originál 0 citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Jemně perlivé funkční vody v různých příchutích, magnézia plus žádná celá 7 litru za 28,90 či matony esence a imuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod magnézia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 3x infračervený panel Mitolite Biohacker nebo 20x funkční rukavice matony. Více na mojehruska.cz.
8: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: No a jak tak jinak, a zítra si to ve Verk Aréně pěkně užijeme na zápase, ve kterém Třinec bude na svém ledě hostit Litvínov. Začne se v 5 odpoledne, všechno se to bude přenášet přes One Play Sport 2 a půjde opět o velice důležité a zajímavé utkání mezi 8. a 1. v tabulce. No, ale na to si budeme muset ještě počkat, dneska je čtvrtek a my budeme na Rádiu Čas Rock pokračovat s formací Dandy Warhols, která se ve státech dala dohromady v roce 1990.

0: Dvakrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Zlatá věta rádia Čas rok.
1: Tak, začal nám nový měsíc, ale to nic nemění na tom, že na rádiu Čas rok pokračujeme ve Zlaté větě. A já už mám na drátě, teda doufejme, Marka, je to tak? Čau.
2: Ahoj, tady Marek.
1: Nazdor, Váro, tak, jak se máme?
2: Já dobře.
1: Máš se fajn.
2: Nebo dobře.
1: Tři čtvrtě na dvě, co děláš?
2: Teď jsem přišel do práce, takže od 10 se budu mít dobře.
1: Tak. Ty jsi přišel na odpolední šichtu, jo?
2: Jo, jo.
1: Co tě čeká?
2: Sedění u počítače.
1: Dobře.
2: Doufám.
1: Jo, doufáš teda. Tak snad to tak bude. Tak, ale já ti volám vůli Zlaté věty, jestli ji znáš nebo ne. Co ty na to?
2: Znám, už znáš? Mám připravenou.
1: No tak dobře, tak pojďme.
2: Tak, kytary zvou, starosti mizí.
1: No výborně. To máš někde napsané, nebo si to pamatuješ?
2: Mám to napsané, to zase už tolik si nepamatuju.
1: A ty si to píšeš každý den, kdyby náhodou?
2: Jo, jak to zaslechnu, tak se to napíšu.
1: A ty jsi udělal dobře, protože 1000 korun je tvých. Co s ní?
2: Je, tak díky.
1: Co s tou částkou?
2: Tak na pivo, víkend se blíží, tak...
1: Máš recht, kamaráde. Kde chodíš?
2: To jiného.
1: Jaká je oblíbená, Kocanda?
2: Ne, já v Porubě tady chodím, já jsem ze Svinova,
1: jo.
2: Tak chodím do Poruby.
1: Výborně. Tak co to mají na čepu?
2: Radegas, Plzeň.
1: No.
2: Nechci jmenovat, nevím, jestli můžu.
1: Ne, jedno, já ti to z té částky potom strhnu tu reklamu. Každopádně, Lítřík je doma, my ti moc gratulujeme, kdy ses zaregistroval na webu Radia Čas rok.
2: Ježíš, polovině měsíce?
1: Jo.
2: My jsme totiž na začátku byli na dovolené, takže...
1: Vy se máte. Tak jo, no. Tak vám to teďko vyšlo, já ti moc gratuluju, máme ještě nachystanou dogu, můžeš ji někomu poslat.
2: Tak všem.
1: Hotovo 20.
2: Ten, kdo poslouchá, tady neposlouchali.
1: Tak jo, tak kamaráde, ať ti rychle uteče odpolední směna, velká děkuju. Gratulace, z promo oddělení se ti ozvou a domluvíte si spolu veškeré podrobnosti. Tak se mi krásně, gratulujem.
2: Díky, aj ty, nadskoj,
1: ahoj, tak co slyšíte, je to opravdu jednoduché. No a během dnešního odpoledne ještě dvakrát budete z ráno hrát. Hodně štěstí.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

Budou 2 hodiny odpoledne, pokud se vám přiblížil Fajrond ranní šichty, tak to se určitě máte. No ať už děláte, co děláte, my jsme rádi, že Rádio Čas Rok je u toho. No a v něm se v těch následujících 60 minutách objeví Shine Down, taky Halloween. A nebo Komunál se skladbou Srdce v řece. Tak, mrkneme se taky do kalendáře, kde je spousta velice zajímavých událostí a mám pro vás i nějakou tu pozvánečku. To všechno za malou chvíli po zprávách, které přináší Marcelka, ode mne přání dobrého odpoledne.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě v Českobratrské ulici. Na hlavním tahu z dálnice D1 do centra komplikuje provoz srážka 3 osobních aut. S dalším zdržením počítejte také na ostravském jižním průtahu na hlavní trase z Opavy na Český Těšín, kde se stala další nehoda poblíž Výškovic. Na silnici z Ostravy do Opavy pak u Hlučína omezuje dopravu havárie jednoho osobního vozidla a v Brně buďte opatrní v Kaštanové ulici v Tuřanech, kde policisté vyšetřují nehodu do dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Příchodem podzimu každoročně roste počet půjček. Bankovní statistiky uvádí, že lidé průměrně žádají o stovky tisíc korun. Svou roli zde hrají i nadcházející Vánoce a udělat radost blízkým. Odborníci varují, že na vině je často tlak reklam a snaha vyrovnat se sousedům v nákupu drahých dárků. Podle televize Altava Plus ale zhruba 20% těch, kteří si půjčí na vánoční dárky, se kvůli tomu dostane do vážných problémů se splácením. Případně skončí v exekuci.
2: Morava aktuálně.
1: Moravskoslezský kraj spustil užitečný internetový přehled o cenách bytů a rodinných domů. Na datovém portálu si lidé mohou snadno vyhledat, kolik stojí bydlení v jejich okolí, anebo jak se v regionu staví nové byty. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
3: Bydlení je téma, které se týká prakticky každého. Cílem Moravskoslezského kraje bylo převést velké množství údajů do srozumitelné podoby, ve které se vyzná i člověk bez odborných znalostí. Lidé si tak mohou jednoduše udělat představu, jak se ceny nemovitostí vyvíjejí, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými okresy a jak si náš kraj stojí v porovnání s ostatními regiony.
1: Olomoucká zoologická zahrada staví největší mořské akvárium v Česku. Obří nádrž o objemu 350 tisíc litrů vody vyroste v novém vzdělávacím centru Loděnka a návštěvníci v něm uvidí například žraloky nebo rejnoky. Centrum za více než 70 milionů korun bude hotové za 2 roky. A tenista Jiří Lehečka úspěšně vstoupil do turnaje v Tokiu. Český reprezentant porazil v prvním kole Belgičana Zizu Berkse 2-1 na sety v utkání, které pořadatelé kvůli dešti museli rozdělit do 2 dnů. V dalším zápase se Lehečka utká s Francouzem Igem Ambérem. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a to děláte dobře, protože můžeme společně oslavit Mezinárodní den hudby, který je s tím dnešním dnem spojen. No a otázka na vás, tak ta je úplně jasná, že jo? Jaký hudební styl je pro vás ten nejlepší, na kterém ujíždíte? Svoje komentáře můžete směřovat na náš WhatsApp s číslem 725331155. No a my v těch následujících 4 minutách zůstaneme u poctivého roku, který nám předvede kapela Warren.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Zítra je na programu Páťulínek, vážení, a my se vás opět pokusíme pěkně zostra probudit. Ke všemu máme parádní nápad pro všechny bezdomovce, i pro ty z vás, kteří toužíte po rodinném domečku.
3: No, je to tak, budeme spolu stavět domeček, i když ono slovo stavět není úplně tak na místě. Ale bude to velmi originální tip, jak získat své vlastní bydlení. Nebude chybět sport, muzika a celkově dobrá nálada. To vše už zítra v Ostrém budíčku.
2: Tak nezapomeňte, začínáme před 6.
4: Ostrý budíček.

0: Je to rebel! Při zatýkání tři vojáky těžce zranil, dva zhmoždil a jednoho zesměšnil.
1: Ano, přesně tak. Kultovní pohádka Z čerty nejsou žerty, ta měla premiéru právě 1. října roku 1985. Kdybychom z tohoto kultovního bijáku měli pouštět všechny nezapomenutelné hlášky, tak bychom tady byli do večera. Ale každopádně víte, že se třeba původně počítalo s úplně jiným hereckým obsazením. V úvahu na roli čerta byl třeba Sagvan Toffy nebo Marek Brodský a u Lucifera se přemýšlelo o Miloši Kopeckém a nebo dokonce Jiřím Sovákovi. O roli Petra Máchala se jednu dobu taky uvažovalo úplně jiném herci, a to taky o Miroslavu Vladikovi. Ale režisér Hynek Bočan si nakonec prosadil dříve vybraného Vladimíra Dlouhého, ale vůbec největší potíž, tak to byla při obsazení role princezny Adélky. Konkurzu se neúspěšně účastnili stovky dívek a roli nakonec dostala a byla obsazena na poslední chvíli. A tak režisér Bočan vnímal obsazení mladičké herečky Moniky Pelcové jako vůbec jednu jedinou chybu tohoto filmu. Kvůli silnému akcentu tak herečku namluvila Naďa Konvalinková a z píseň zpívala Ivana Andrlová, že asi je Petře, Petříčku, asi víte, že jo, no. Natáčelo se to všechno ve starých pískovcových dolech na Českolipsku, které v době natáčení filmu sloužily jako sklad brambor pro posádku vojáků. No a jaká další zajímavá událost je s tím 1. říjnovým dnem spojená, tak to si řekneme za malou chvíli, kterou by nám mohl hudebně vyplnit třeba Mike Oldfield.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
2: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas Rock natvrdo.
5: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.
3: Rádio Čas Rock.
4: Pravé rockové rádio.

Jste ve společnosti Rádia Čas Rok a pojďme se teď podívat do historie, ve které je například událost z roku 2007, kdy webové stránky kapely Radiohead skolabovaly pod náporem fanoušků, když bylo oznámeno, že jejich zbrusunové album And Rainbows bude ke stažení na webu, anebo si ho mohou koupit za pouhých 40 liber jako discbox se dvěma cedly a dalším doprovodným materiálem. No, byl to tehdy fičák. Svátek slaví Igorové, kterým za celé Rádio Čas Rok přeju všechno nejlepší, no a taky nesmíme přece zapomenout na rok 2019, kdy nás opustil Karel Gott. Takže jestli máte nějaký důvod k oslavě i vy, tak si to, jak se patří, užijte a já vám k tomu posílám další pecky a zároveň se s vámi pro dnešek, přátelé, loučím. Mějte se fajn, no a zítra se na vás budu zase těšit. V kolik? No v 10 jsem tady.

0: Bullet for my Valentine, vy posloucháte Rádio Čas Rock. Hans už vyfičil vzdor krásnému, nádhernému prvnímu říjnovému odpoledni. No, odpolední drive tady je připraven. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví Joutratka. S Vránou si to budete dávat až do 19. hodině. A kdo to upepří, tak třeba herr Dirk Schneider. Finská sonáta Arktika. Zpátky do Německa, do městečka Fulda. Tady už je Avantasia. Tohle není zdaleka všechno, bude toho mnohem víc. Nebudou chybět pozvánky, čeká nás tématický víkend, ale hlavně zlatá věta.
1: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas Rock. Čas Rock.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel různé druhy za 399,90 a Bref WC blok různé druhy za 59,90 až do 6. října. Kaufland.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě, a to na dvou místech. V Českobratrské ulici na hlavním sjezdu z dálnice do centra komplikuje provoz srážka 3 osobních aut a na Rudné poblíž shopping parku na trase z Opavy na Český Těšín bouralo osobní auto a na hlavním tahu ze Vsetína na Valašské Meziříčí klidný průjezd omezuje srážka 2 osobních automobilů. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Říjen přináší řadu novinek. Největší změnou je úprava částek životního minima. Zatímco lidem, kteří žijí sami, výrazně vzroste, u domácností s více členy klesne. Částky pro děti zůstanou stejné. Stát také opět zavedl cenové stropy u pohonných hmot. U nafty je maximum 48 korun a 70 haléřů, litr benzínu pak nesmí stát více než 640 korun a 10 haléřů. Čeká nás také změna času a na státní svátek 28. října bude řada významných kulturních památek bezplatně otevřena pro veřejnost, právě tak jako první neděli v měsíci.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava bude mít nové moderní tréninkové fotbalové centrum. Vyrůst by mělo nedaleko vodárny v Nové Vsi. Trénovat by tam mohli sportovci z celé řady klubů, jak nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
2: Plánujeme postavit velký areál, který bude sloužit všem fotbalovým týmům v Ostravě, protože známe ty potřeby těch sportovních klubů a není to jenom Baník, je to opravdu celá plejáda fotbalových týmů. Já bych to přirovnal asi něco obdobného, jako dneska lidé znají na Vistě v Ostravě Zábřehu, takže nějakých 5 hřišť, nějaké umělky k tomu, nějaké menší hřiště tréninkové, nějaké drobné zázemí a Ostrava se zase v té sportovní infrastruktuře hodně posune.
0: Sportoviště by mělo fotbalistům začít sloužit v dubnu roku 2029. Síť babyboxů v Česku se opět rozrostla o další schránku, tentokrát na Brněnsku. Matky v tísni ji najdou u vstupu do areálu nemocnice v Tišnově, kde dosud chyběla. Na Jižní Moravě se tak už jedná o 35. schránku pro odložené děti. A hokejová extraliga pokračuje v pátek 2. října dalšími zápasy. Třinec doma ve Werk aréně přivítá Litvínov a ostravské Vítkovice hostí v Mustang aréně Karlovy Vary. Do akce jde také brněnská Kometa, která ve své hale vyzve Mladou Boleslav. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

víte, nevždycky potěší, co se budeme tady prostě na něj očem. Čtvrteční odpolední drive s datem 1. října 2026 a hned abychom začali optimisticky, já mám pro vás pozvánku na víkend, ten 1. říjnový. Z hlediska počasí bude nádherný, v podstatě to, co je tam dneska, tak bude i zítra, tak bude i v sobotu, tak bude i v neděli, takže všem venkovním aktivitám počasí bude přát, teploty taky a Rádio Časorok si můžete vzít všude sebou, do sluchátek, s rpráčkem, prostě jde to. A teď je ten důvod, proč jako navíc, protože celý 1. říjnový víkend bude v režii ACDC. Ano, tihleti borci, elektrikáři ze Sydney, jak se jim taky někdy říká, co to v muzice, táhnou už přes 50 let. A společně s Zeppeliny, Purple nebo Black Sabbath jsou považováni za průkopníky jak hard rocku, tak taky heavy metalu. Ale všichni, kteří kdy prošli smečkou ACDC, tenhle svůj hudební styl označují prostě jenom jako rock and roll. A o tom to je. Tak celá sobota a neděle.

0: Jedna z těch věd, které by se měly tesat do kamene, Metal Never Dies. U Dirk Schneider tady na rádiu Čas Rock. Čtvrteční odpolední drive, první říjnový v roce 2026. Co vás čeká vlastně příštím týdnu, od úterka až do pátku, to vám za chviličku prozradím. Někteří už možná tušíte, někteří jste slyšeli od Ostrého budíčku nebo od Hanze, ale já budu trošku konkrétnější a prozradím vám i informace z kuláru. Tak ještě raz, taky traktoři. Pak vám to řeknu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
6: První říjnový zápas doma. Oceláře čeká pěkně kousavý soupeř. Litvínovská Verva. Pod Javorovým začínáme tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Podcast Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného pokecu. Všichni tři mají růžové kytary. Jak tady tohle z toho vzniklo?
2: Ono ví, jak hrajeme muziku, kterou hrajeme ono v tom dead metalu, všichni jsou mít ty tmavé, drsné kytary. Říkal, nasrat, pojďme jako úplně jiným směrem. Prostě pojďme si to pojmout po svým. Jak to uviděl Broňa, tak se říkal, ale to musím mít taky, tak v tom okamžiku mi vzal neonově růžovou gafu, takže si polepil komplet celou basu. Už jsme byli dva idioti, jako na podiu s růžovýma kytarama. Hans ten teda na to neměl koule, takže ten jako vzdoroval dlouhou dobu, než se do toho odhodlal. Pak to dopadlo na turné, že něco málo přepil v backstage a jak odpad, tak jsme mu to polepili sami.

vždycky mě fascinoval ten optimistický tón Martina Kapka na konci tohohle songu, kde dojdou náboje a vzduch. Traktor, tady na rádiu Čas Rock v odpoledním driveu se čtvrtečním datem 1. říjnového dne roku 2026. Příštím týdnu nás čeká moderatorský maraton tady na rádiu Čas Rock, to znamená od úterý až do pátku mezi 6. až 9. říjnem. Tady bude takzvaně bordel na kolečkách. Spousta hostů, spousta hlasů, spousta známých osobností a hlavně to nejdůležitější, všechno to děláme pro dobrou věc a vy můžete s námi, protože o tom to je. Důležitý cíl pomoci dvouletému Páťovi, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou a doufám, že se zapojíte v hojném počtu, protože my do toho jdeme naplno. A teď ještě jedna zákulisní informace, datum středeční a to je od 14 do 17 hodin, takže 7.10, 14 až 17, den otevřených dveří tady v rádiu Čas Rock, takže doražte, budeme tady všichni, fotky, podpisovky, pokecáme a hlavně společně pomůžeme. My se na vás hrozně těšíme, tak si tam udělejte volno na hodinku, na dvě, anebo třeba na celé tři. Můžete se s námi zavysílat, pokecat a prostě pobít.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

bylo panoptiko, dejte mi pro vás, vy posloucháte Rádio Čas Rok a také čtvrteční odpolední drive. A zatímco doufám, že jste teda všichni zbudili Billyho Joe Armstronga z Green Day, protože ten nás žádal už před více než 20 lety Wake Me Up When September Ends, tak dneska někteří se za to pořádně jako chytli a vzali za ten správný konec a oslavují svátek seniorů. Stejně tak jako Marťa z Českého Těšína, a ten by chtěl zahrát nejlépe toho nejlepšího mladíka, který zůstane mladý navždycky, a to je Ozzy, protože zrovna teďka sedí v pergole a slaví dnešní svátek seniorů. A přesně takhle je to správně a takhle to má být.

Dipsy, Aaron James Dio, to je tečka za první hodinkou společného odpoledního driveu s datem 1. října 26. Tady na rádiu Čas Rok, no a my společně frčíme samozřejmě dál. Po 16.

0: to není zdaleka všechno, co vás čeká. Tak je dnešní oslavenci a tak je dnešní zlatá věta. Ale až po zprávách.
1: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz
5: Časrok.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě v Místecké ulici. Na hlavním tahu z přívozu na Frýdek Místek komplikuje provoz u Vítkovice srážka dvou osobních aut. Na hlavním tahu ze Vsetína na Valašské Meziříčí jsou stále komplikace kvůli nehodě dvou osobních vozů. V Brně v Nádražní ulici před hlavním nádražím se pak srazilo osobní auto s chodcem a s dalším velkým omezením počítejte také v brněnských Tuřanech v Hanácké ulici. Tady havarovalo osobní auto a autobus. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku nás čeká ještě týden příjemného babího léta, po kterém ale dorazí prudký zlom a výrazné ochlazení. Ještě zítra a o víkendu bude slunečno s teplotami kolem 24 stupňů, i když v neděli ráno se v údolích mohou objevit první přízemní mrazíky. Teplé a polojasné počasí vydrží až do příští středy. Ve čtvrtek ale dorazí studená fronta a teploty spadnou na pouhých 11 až 16 stupňů.
1: Morava aktuálně.
9: Valašské Meziříčí nabídne další bydlení pro mladé rodiny. Radnice získala stavební povolení na přestavbu bývalého internátu sklářské školy, ze kterého vznikne 34 nových bytů. A to není všechno, jak nám prozradil mluvčí města Jakub Mikuš.
10: Zároveň připravujeme další rozvojové lokality určené pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se například o pozemky na ulici Vrbenská, v areálu bývalé Křižanovy pily či v našich místních částech. Máme také spuštěn dotační program, v rámci kterého přispíváme soukromým investorům na vybudování technické infrastruktury, tedy cest, chodníků, vodovodů, kanalizací nebo veřejného osvětlení.
9: V Moravskoslezském kraji začnou vězni pomáhat v krajských domovech pro seniory a nemocnicích. Odsouzení lidé budou ve svém volném čase například čistit areály, starat se o zahrady a nebo natírat lavičky. Dohodlo se na tom hejtmanství s vězeňskou službou. Ta ale do práce pošle pouze spolehlivé trestance, u kterých nehrozí žádné nebezpečí. A deblová světová jednička Kateřina Siniaková začala vítězně ve dvouhře na turnaji v Pekingu, kde porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 6-4, 6-3. Naopak Tomáš Macháč v čínské metropoli prohrál 3-6, 2-6 se Slovákem Alexem Molčánem v úvodním kole. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.

Dalšího odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock 1.10. Kdo dneska slaví? Igor. Takže pánové, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. V roce 1970 vydali UFO svůj debut a chytil se. Maidni pro změnu 1. října 1990 vydali No Prayer for the Dying. A pojďme dál, protože 1. říjen přál nejenom rockovým, ale taky metalovým deskám Amorphis. Black Winter Day, to už je 1. říjen roku 1994 a taky The Great Cat, Worship Me or Die, 1. říjen roku 1987. Pro změnu, v muzice se 1.10. také docela zapsalo, protože je tady jeden slavnější narozený než druhý. Já se zastavím třeba u roku 1951, kdy přišel na svět Howard Lees. Dlouholetý kytarista, ale taky klávesák skupiny Heart se narodil 1.10.51. Pak tady je taky Trakul. V roce 1972 přišel na svět bubeník slavné punkrockové kapely Green Day. Takže nejenom, že jsme z Green Day slavili včera, máme důvody dneska. A pozor, v roce 1976 zpěvák a frontman smečky Incubus. 1.10.1976, tady je poznámka Brandon Boyd. Kulatiny dneska. A třeba slavíte i vy. Tak za celou smečku rádia Čas Rock všechno nejvíc nejlepší. A jestli tam máte nějaký zářez z 1.10. vy osobně, tak se klidně pochlupte. Máte-li kolem sebe nějakého oslavence, hurá do toho, vyberte mu muziku, nahrajte vzkaz třeba na náš WhatsApp a my celé to přání s tou muzikou za chviličku pustíme do světa. A to je Hozená rukavice.

0: Rock. Zítra je na programu Páťulínek, vážení, a my se vás opět pokusíme pěkně z ostra probudit. Ke všemu máme parádní nápad pro všechny bezdomovce i pro ty z vás, kteří toužíte po rodinném domečku.
1: No, je to tak, budeme spolu stavět domeček, i když ono slovo stavět není úplně tak na místě. Ale bude to velmi originální tip, jak získat své vlastní bydlení. Nebude chybět sport, muzika a celkově dobrá nálada. To vše už zítra v Ostrém budíčku.
0: Tak nezapomeňte, začínáme před šestou.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: je první říjnový den roku 2026 a to je Mezinárodní den hudby, mimo jiné taky den modelu T, třeba je dneska i Národní den Willyho Wonky, tak máte-li po roce dobrou čokoládku, dejte si, na to je dobrý čas a ten správný čas úplně vždycky. Dneska slaví černí psy, dneska taky den sake, slaví i všechny CD, přehrávače, vlasy a spousta dalších věcí. Taky den poezie je dneska a taky den seniorů. A třeba, pozor, tak je jeden světový den. A to japonského čaje. Takže kdo nemusíte a neholdujete kafy, dejte si dneska čajíček, jestli opáte, tak jako správně Angličaně. Nebo někdy jinde, to už nechávám na vás. Stačí si vybrat, ale třeba máte nějaký svůj soukromý den a 1. října je něčím speciální jen pro vás. Tak se klidně pochlupte, ještě k tomu připlácněte muziku, pokud máte nějakou touhu. Jinak vám budeme hrát Crash Test Dummies, Coldplay, taky Queen, taky Sabaton, taky Dimitri. Jestli může být, pak je všecko v nejlepším pořádku.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
7: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
8: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock.
9: Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rokové historie, Brian Johnson. A proto s

0: téměř v polovině toho vyhrazeného času. Ještě zlatá věta nebyla. Jenom takové malé upozornění a hlavně zopakování.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
0: Ano, je to tak, máme tady poslední dva hrací dny tohoto pracovního týdne, tady dneska a zítra, takže samozřejmě dneska v odpoledním driveu budeme soutěžit a já věřím, že i vyhrávat. Jenom pro zopakování, zlatá věta dnešního dne zní takto, kytary řvou, starosti mizí, takže pokud jste se zaregistrovali, je tam váš telefon, víte, jak zní dnešní zlatá věta, telefon po ruce. Za chviličku vytočím první telefonní číslo.
1: Zlatá věta.

0: 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: co přijde a já to vím taky.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
0: Je to tak, Zlatá věta Rádia Čas Rock, poslední dva hrací dny tohoto pracovního týdne a právě teď na drátě Pavel, ahoj.
2: Ahoj, Haní.
0: Tak prosím tě, aby kapříci dopluli na tvůj bankovní účet, potřebuju k tomu jediné a to je dnešní zlatá věta.
2: Kytary řvou, starosti mizí.
0: Kytary řvou, starosti mizí, tady není o čem, takže prosím tě, očekávej, Franta už je na cestě k tobě, co si za to koupíš, něco hezkého na sebe?
2: No ne, já se věnuju na toho malého. Na
0: jo, hezky. Tak věřím, že se potkáme ve středu, 7. října.
2: Já to přidám k tomu, co mám proč nachystané.
0: Kdy tady bude den otevřených dveří a jste srdečně všichni zváni, protože všichni od 6. do 9. 10. se budeme rvát o dobrou věc. A vy můžete s námi a to je super. Takže Pavle, ty máš jasno?
2: Jo, to se musí.
0: No.
2: Ano.
0: Tak vidíš to, vyděláno a pošleš to na dobrou věc. Zamáčknu slzu, protože teď se mě úplně dojal. Děkujeme moc.
2: Není vůbec na co, já děkuji.
0: Je to tvoje a těšíme se na tebe. Měj se, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz

Love Me, Red. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je čtvrteční odpolední drive a žezlo už přebírá Alice. To je přesně to moto, které se vám vybaví v hlavě, když se proberete po hodně dobrém mejdanu. Další na řadě jsou Parkway Drive. Má do třetice nesmrtelná klasika Steppenwolf.

0: Fily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
2: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Místecké ulici. Na hlavním tahu z přívozu na Frýdek Místek komplikuje provoz u Vítkovic srážka dvou osobních aut. V Brně stojí řidiči v kolonách na dálnici D1, kde na 194. kilometru havaroval kamion. A přímo v centru Brna pak v Nádražní ulici před hlavním nádražím srazilo osobní auto chodce a místo je špatně průjezdné. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Příchodem podzimu každoročně roste počet půjček. Bankovní statistiky uvádí, že lidé průměrně žádají o stovky tisíc korun. Svou roli zde hrají i nadcházející Vánoce a udělat radost blízkým. Odborníci varují, že na vině je často tlak reklam a snaha vyrovnat se sousedům v nákupu drahých dárků. Podle televize Altává Plus ale zhruba 20% těch, kteří si půjčí na vánoční dárky, se kvůli tomu dostane do vážných problémů se splácením. Případně skončí v exekuci.
3: Morava aktuálně.
2: Moravskoslezský kraj spustil užitečný internetový přehled o cenách bytů a rodinných domů. Na datovém portálu si lidé mohou snadno vyhledat, kolik stojí bydlení v jejich okolí, anebo jak se v regionu staví nové byty. Podrobnosti dodává mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
4: Bydlení je téma, které se týká prakticky každého. Cílem Moravskoslezského kraje bylo převést velké množství údajů do srozumitelné podoby, ve které se vyzná i člověk bez odborných znalostí. Lidé si tak mohou jednoduše udělat představu, jak se ceny nemovitostí vyvíjejí, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými okresy a jak si náš kraj stojí v porovnání s ostatními regiony.
2: Olomoucká zoologická zahrada staví největší mořské akvárium v Česku. Obří nádrž o objemu 350 tisíc litrů vody vyroste v novém vzdělávacím centru Loděnka a návštěvníci v něm uvidí například žraloky nebo rejnoky. Centrum za více než 70 milionů korun bude hotové za 2 roky. A tenista Jiří Lehečka úspěšně vstoupil do turnaje v Tokiu. Český reprezentant porazil v prvním kole Belgičana Zizu Berkse 2-1 na sety v utkání, které pořadatelé kvůli dešti museli rozdělit do 2 dnů. V dalším zápase se Lehečka utká s Francouzem Igem Amberem. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Je to tak, Ocelaři mají za sebou čtyřtý zápas v Nové Werk aréně a ten zápas byl vítězný. Od začátku letošního ročníku Tip Sport Extraligy jejich hokej baví, je vítězný a jedou jako rolby. Opět je to Třinec Válec a před námi je další utkání. Mimochodem, patička, fotbalová patička Marka Daňa z posledního utkání proti Kladnu válí i na internetu, protože tohle video a tahle skvělá přihrávka Liboru Hudáčkovi má už 1,5 milionu zhlédnutí. Totální virál, ale krásně se na to kouká. Ještě lepší je tam sedět a vidět to naživo, takže jste srdečně zváni už na zítřejší odpoledne. V pátek 2.10. úvodní buly padne pod Javorovým v 17 hodin a vzhledem k tomu, že dorazí litvinovská Cheza a to je tradiční soupeř, který se s nikým a s ničem nemaže, tak to opět bude souboj o každý centimetr ledu a bude to hodně kousavé. Tak zítra pod střechou Werk arény od 17 hodin HC Oceláři Třinec, HC Varva Litvínov.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je rádio Čas Rock.

ještě dneska naposledy si zahrajeme o tisícovku. Ta zlatá věta pro dnešní den, tady 1. říjen 26, zní: kytary řvou, starosti mizí. A vy, co jste se do soutěže zaregistrovali na webu časorok.cz, si hlídejte telefony, protože ještě než padne 18. hodina, budu opět volat. Tak Jane's Addiction, možná Iguano Apes, určitě zazní Steppenwolf. A jestli nemáte nabitý telefon nebo není někde po ruce, napravte to, protože zvonit může začít třeba právě vám.

0: to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Zlatá věta rádia Čas rok.
1: Dnes naposledy si zahrajeme o tisícovku. Zlatá věta rádia Čas rok je tady a na drátě je moje jmenovkyně Hanka. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Já chci jediné, dám ti za to frantu, jo? Takže zlatá věta dnešního dne?
2: Zlatá věta dnešního dne zní, kytary řvou, starosti mizí.
1: Kytary řvou, starosti mizí a tisícovka je na cestě k tobě.
2: Jo, děkuji.
1: Tak něco na sebe, dobrá večeře, co bude?
2: Asi všeho chuť.
1: No, ideální spojení. Já doufám, že ještě někdo něco přihodí, ať to stojí za to. Tak Heni, je to tvé, prosím tě, pohlídej si telefonát z našeho marketingového oddělení, se někdo s tebou spojí, abyste vyřešili už jenom ty velice příjemné povinnosti v úzovkách. Mimochodem, co chystáš na první říjnový víkend, protože bude krásně, takové jako skoro léto ještě.
2: Skoro léto, no víš, možná nějaký výlet, nějaká práce na zahradě. S rodinou něco.
1: Hubařina, rostou v Krkonoších, jako ďasové rostou, nevím jak tady, tak podejte zprávu, jak to vypadá s houbičkami na českých, moravských a slezských tocích, docela mě to zajímá.
2: Dobře.
1: Tak jo, teď se to užij, zítra už páťulínek, pak víkend, tisícovka je navíc tvoje, pozdravuj doma a měj se krásně, čau.
2: Budu. Díky Hani, ahoj.
0: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Odpolední drive na rádiu Čas rok.
0: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice.

0: šroubu ani za deště.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
4: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

řízolné, toho si užijeme nejenom zítra, ale také o víkendu, byť bude první říjnový, tak takový to hodně letní. A to je dobře. V poslední hodině čtvrtečního odpoledního drive

0: Hackeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rock od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rock a pomáhejte s námi.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trucks v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Čas rok. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě v Těšínské ulici. Na hlavním tahu ve směru na Ostravu komplikuje provoz srážka dvou osobních aut. K vážné dopravní nehodě pak došlo na Kroměřížsku, kde na trase z Kyjova na Zdounky u obce Chvalnovlísky sjel kamion do příkopu a na místě zasahují záchranáři. S velkým zdržením a kolonami stále také počítejte na dálnici D1 v Brně, kde na 194. kilometru ve směru na Ostravu havaroval další kamion. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Říjen přináší řadu novinek. Největší změnou je úprava částek životního minima. Zatímco lidem, kteří žijí sami, výrazně vzroste, u domácností s více členy klesne. Částky pro děti zůstanou stejné. Stát také opět zavedl cenové stropy u pohonných hmot. U nafty je maximum 48 korun a 70 haléřů. Litr benzínu pak nesmí stát více než 640 korun a 10 haléřů. Čeká nás také změna času a na státní svátek 28. října bude řada významných kulturních památek bezplatně otevřena pro veřejnost, právě tak jako první neděli v měsíci.
2: Morava aktuálně.
1: Ostrava bude mít nové moderní tréninkové fotbalové centrum. Vyrůst by mělo nedaleko vodárny v Nové Vsi. Trénovat by tam mohli sportovci z celé řady klubů, jak nám prozradil primátor města Jan Dohnal.
3: Plánujeme postavit velký areál, který bude sloužit všem fotbalovým týmům v Ostravě, protože známe ty potřeby těch sportovních klubů a není to jenom Baník, je to opravdu celá plejáda fotbalových týmů. Já bych to přirovnal asi něco obdobného, jako dneska lidé znají na Vistě v Ostravě Zábřehu, takže nějakých pět hřišť, nějaké umělky k tomu, nějaké menší hřiště tréninkové, nějaké drobné zázemí a Ostrava se zase v té sportovní infrastruktuře hodně posune.
1: Sportoviště by mělo fotbalistům začít sloužit v dubnu roku 2029. Síť babyboxů v Česku se opět rozrostla o další schránku, tentokrát na Brněnsku. Matky v tísni ji najdou u vstupu do areálu nemocnice v Tišnově, kde dosud chyběla. Na jižní Moravě se tak už jedná o 35. schránku pro odložené děti. A hokejová extraliga pokračuje v pátek 2. října dalšími zápasy. Třinec doma ve Werk aréně přivítá Litvínov a ostravské Vítkovice hostí v Mustang aréně Karlovy Vary. Do akce jde také brněnská Kometa, která ve své hale vyzve Mladou Boleslav. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásné odpoledne.

0: Kvor na hraně tady na rádiu Čas Rock ve čtvrtečním odpoledním driveu a u domácí muziky zůstaneme, protože novinku tohoto týdne táhl Hans z domácího rybníčku.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát vydáme za zbrusu novým hudebním projektem, který nese název Zeland. V něm jsou hlavní dvě tváře manželský pár Mirek a Lucka Andráši, kteří zhudebnili každodenní nástrahy běžného života. My si od nich dáme kousek s příznačným názvem Vysavač zpívá, ke kterému se 26. října přidá další pokračování. Tady je a vy můžete dát na Facebooku Rádia Čas Rock vědět, co na něho říkáte.

0: Rock.
1: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného pokecu. Všichni tři mají růžové kytary. Jak tady tohle z toho vzniklo?
2: Ono ví, jak hrajeme muziku, kterou hrajeme, ono v tom dead metalu, všichni jsou mít ty tmavé, drsné kytary. Říkal, nasrad, pojďme jako úplně jiným směrem. Prostě pojďme si to pojmout po svým. Jak to uviděl Broňa, tak se říkal, ale to musím mít taky, tak v tom okamžiku mi vzal neonově růžovou gafu, takže si polepil komplet celou basu. Už jsme byli dva idioti, jako na podiu s růžovýma kytarama. Hans ten teda na to neměl koule, tak je ten jako vzdoroval dlouhou dobu, než se do toho odhodlal. Pak to dopadlo na turné, že něco málo přepil v backstage a jak odpad, tak jsme mu to polepili sami.

0: posloucháte Rádio Čas Rok, tady je čtvrteční odpolední drive, první říjnový v roce 2026. Dlužím vám zlatou větu na zítřejší den, tak si k ní určitě dostaneme, ať máte nabito hned od božího rána, protože pro dnešek už máme vymeteno, prašule rozdány, dneska teda odpolední drive 100%, trefili jste se oba dva a znali jste zlatou větu, takže ideál. Zítra si opět hlídejte telefony už od 6.00, protože opět budeme volat a opět budeme nadělovat. Tak Chumba Wamba, taky Creed, taky Ace Frehley a pak zlatá věta na zítřejší den.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Šunku nejvyšší jakosti Brantl 94% masa 100 gramů již za 22,90, ale jen od pátku do neděle za 20,90. Oblíbenou kofolu Originál, Nulga, Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 31,90 a z Hruška klubem již za 29,90. Nealko pivo Birgo, různé ovocné druhy půl litru plech za 19,90 či ovocné energy drinky Guarana, různé příchutě půl litru plech za 29,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a soutěžte o 3x13-palcový MacBook Air nebo 10x pevný cestovní kufr Guarana. Více na moje hruska.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
8: Je to výška jako hrom? Střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
9: Zítra je na programu Páťulínek, vážení, a my se vás opět pokusíme pěkně zostra probudit. Ke všemu máme parádní nápad pro všechny bezdomovce i pro ty z vás, kteří toužíte po rodinném domečku.
10: No, je to tak, budeme spolu stavět domeček, i když ono slovo stavět není úplně tak na místě. Ale bude to velmi originální tip, jak získat své vlastní bydlení. Nebude chybět sport, muzika a celkově dobrá nálada. To vše už zítra v Ostrém budíčku.
9: Tak nezapomeňte, začínáme před 6.
1: Ostrý budík.

0: Kluky z Ostrého Budíčku, tak tady je zítřejší zlatá věta, zní takto: žádný cukr, jen pořádný nářez. Odchytili jste to? Pro jistotu ještě jednou, zlatá věta pro pátek 2. října 26 zní takto: žádný cukr, jen pořádný nářez. No tak hodně štěstí.
1: Zlatá věta rádia Čas Rok. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel

0: 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5VC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Forrest Gump, taky Honza Toužímský a taky Martin Kapek. Truet, tady na rádiu Čas Rock ve čtvrtečním odpoledním driveu. Dlužím vám za dnešek ještě jednou oslavence. Na dnešek tedy 1.10. totiž kromě těch spousty světových a mezinárodních dnů připadá i Mezinárodní den dýňového koření. Pro nás kafové maniaky, vždycky když začne podzim, tak to je ten přelom, kdy si dáte to svoje první pumpkin spice latéčko. Můžete si to nasypat do čaje, můžete si to nasypat do kafe, můžete si to nasypat do kaka. Chutná to dobře a když to zalijete tak půl litrem rumu, tak je to úplně výborné. Takže samozřejmě není to chuť pro každého, ne každý to jako může v podobě syrupu nebo kořeníčka. Máte úplně třeba jiné představy o tom, co je výborné, ale pro nás maniaky podzimní, takhle opravdu začíná to období, kdy si vezmete dobrou knížku, zalezete pod deku, do krbu hodíte tři polínka a uděláte si tuhleto dobrotu a víte, že je to naprostá totální pohoda, protože dřevník je plný, makali jste přes léto, až se paní zima zeptá a tohleto počasí a vlastně to období, kdy se válí mlhy až do oběda a vy nic nemusíte, si můžete dokonale užít. Ale vzhledem k tomu, že máme před sebou, co se teplot týče a počasí téměř letní víkend, tak doporučuji ještě něco studeného, jak zítra, tak v sobotu, tak v neděli a pořádně si to slunko užít.

přesil terepráky a našavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na je.

0: Karolina už klepe na dveře a společně s ní na ty samé dveře buší i Zbavoš a jeho backstage. Tak si užijte čtvrteční večer, který je 1. říjnový a my se společně tady na rádiu Čas Rock slyšíme zase zítra v 15 hodin u odpoledního driveu. No a to už bude Páťulínek. Tak čau, já letím a zítra.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
6: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného pokecu, jak na rádiu Čas Rock, tak na televizi Rebel a samozřejmě na sociálních sítích. No a se mnou dneska hromada muzikantů, je nás tady jak malé hmyší, se mnou jsou tady pánové z kapely Siridas. Kluci, ahoj, zdravím vás, čau.
7: Čau.
6: Tak, pánové, jsou lidi, kteří vás samozřejmě znají, jsou lidi, kteří neznají. Tak, pojďme se bavit, nebo ukázat, nebo říct těm lidem, kteří neví, co jste zač, což znamená, zajímá mě, co jste za kapelu, což znamená, kam byste se charakterizovali, kam byste se zařadili, kdo bude mluvit. Hovoř.
8: Tak, já bych se nás chtěl jako nějak vyškatulkovat.
6: Vím, že se to nedělá ty škatulky, ale začněme od toho.
8: Takhle, začínáme klasickým melodetem, ale teďka směřujeme naším směrem, který nazýváme death metalový cirkus.
6: Co si pod tím mám představit, pánové, death metalový cirkus?
8: No, můžeš si pod tím představit bandu takových úžasných lidí, jako jsme my. Rádi děláme zábavu pro ostatní, aby se měli jak bavit, když přijdou na školu.
6: Takže aby to nebylo jenom jako o té muzice, teď něco se odspívá a jede se dál, aby kolem toho byla ta show. Chápu
8: jo,
6: to správně.
8: Chápeš to správně, jako za mě je důležité, když člověk přijde na koncert, aby neměl pouze hudební zážitek, ale i vizuální, aby fakt měl odejít se s tím, že nejenom si poslechl hudbu, ale aby si fakt mohl říct, co jsem to dneska viděl, proboha.
9: Takže dostane i posttraumatický syndrom, že?
6: Dobře, já se k tomu ještě vrátím. Teď trošku projedeme nějaký takovej váš start. Ten začal někdy před 6 lety. Jak to vzniklo? Vy jste všichni muzikanti, kteří, jak jsem se dočetl, jste v nějaké kapele se pohybovali. Jak z toho vznikl Siridas? Povídejte ty.
9: No vlastně Siridas vznikl v korona období, že všichni byli všude zavření, že tak jsem dostal nápad jako něco nahrát. A vlastně bylo to i takové odražení, ať to někde dotáhnem, taková určitá vize. Takže nahrát nějaký základ toho roku 2020 a potom postupně nějak kamarády pohledat.
6: Takže jsi hledal kámoše, tak to vzniklo.
9: A vlastně se Standou jsme hráli ještě v té předchozí kapele,
6: aha,
9: ve které jsme tak začínali a
6: Takže vy dva jste si řekli, tak a teď dáme dohromady Siridas, jo, nebo kapelu, a začnete hledat to, co já mám po pravém křídle.
9: No, Standa už něco tušil, jako že jsem tvořil ve studiu takhle, ale jak jsem mu to potom pustil, to bylo takové překvapení a hned jako byl jasný na kytaru, že?
6: Dej mu ten mikrofon, řekni k tomu svoje.
8: Já si budu mluvit do kytary, pojď.
6: Ježíš, vlastně počkej, my tady máme ještě jeden mikrofon. Ano, ano, Standa má mluvící kytaru.
8: Já si vzpomínám, jak mi Kuba volal někde kolem Vánoc v roce 2020, ať se stavím do studia poslechnout, že právě něco potvořil. Já si vzpomínám, jak jsem slyšel těch prvních pár věcí, tak jsem se tak na něho podíval. Hele, jako dobrý, kdo to zpívá? No, já. Říkal, ne, ty si ze mě nedělej srandu, kdo to zpívá? No ne, jako vážně, já. Říkal, aha, dobrý, a co s tím máš v plánu? Říkal, no já to primárně si chci vydat jako svoji desku k narozeninám a uvidíme, co z toho bude. Tak jsme se tak nějakou chvíli bavili a nakonec to dopadlo, že z toho vznikala kapela, no.
6: Ok, dobře, takže pravé křídlo se pak přidalo, nebo jste ho přibrali do a vznikl z toho ensemble. Co vás, chlapci, vedlo k tomu, že jste se přidali k těmhle dvěma? A můžeme to vzít takhle odsud tam.
8: No, jak to říct, já jsem šel nahoru kolem a,
6: a
8: jak mi viděli, tak jim
6: řekli,
8: mě bylo, no, jim mě bylo hlavně líto, takže jako, tak ze smutku si řekli, že má na to se nedá dívat, pojď s náma hrát radši. No.
6: Jasně.
8: No a já jsem vlastně poslední přírůstek, jak jsou na tom kluci, řekněte.
6: No, dej tam mikrofon, ať.
7: No, my jsme se s Kubou vlastně potkali na koncertě.
6: Ano.
7: Tak slovo dalo slovo, no, skončil jsem u něho na basu.
6: Jasné. A nakonec řady?
10: A u mě to bylo tak, že jelikož já i Broňa jsme z Oder,
6: no,
10: a bubeník z Broňové kapely chodil ke stejnému panu učiteli do Zušky, a jako já, tak potřeboval právě nějakého bubeníka, tak úplně stejným způsobem, jak si našel bubeníka u pana učitele, tak ho znovu oslovil. Pan učitel oslovil mě, napsal mi, že má pro mě překvapení a že mi napíše. A pak překvapení napsalo právě Broňa. Poslal mi všechny podklady, já se to naučil, první zkouška, bylo jasné, že si budeme rozumět.

0: chlapci, kde berete nějakou inspiraci, jakože, myslím tím jako, tak a teď si večer sednu do hospody a tam si budu něco drnkat, všichni budou poslouchat, nebo se zavřu doma, ožeru se.
1: Spíš to bylo zavření doma a takové různé brnkání na kytaru, nějaké tóny, co sednou do ucha, co jsou chytlavé a nakonec se dělali právě pak texty k tomu.
0: OK. Kecáte jim do tohohle z toho, anebo ne?
2: Nekecáme, protože víme, že i kdyby jsme do toho kecali, tak je nám to prdplatné. Oni se to se nějuje po svém.
0: Dáváte jim trošku prostor, dej to Standovi na chvilku, ten mikrofon nemeleš furt jenom ty, ty zpíváš. Jo, dej to Standovi, promiň, já než si vzpomenu, tak bude konec rozhovoru.
1: Jsi dal do té kytary, ne?
3: Ale ono jako v pohodě, já mu do toho občas kecám, ale u nás to skládání většinou funguje tak, že on něco málo potvoří, pak se zavře do studia, komplet celé si to nahraje a nám hodí hotový produkt.
0: Jo, takhle, aha, vy jakože hoši naučíte se to a takhle to odehrajete, jo?
1: Jako víceméně jo, ale stejně na, na koncertech, nebo na tu live show, že? Mm-hmm. Tak si to kluci překopou podle sebe, upraví a to není úplně do podrobná a myslím, že to ještě oživí víc, vlastně má to
0: trošku. Takže dáváš jim tak trošku, dávám vám prostor, tak trošičku si to doupravit.
2: A tak trošku jo, trošku, tak trošičku. Ale jenom trošku.
0: Ale jenom trošičku.
1: Takový okay. Diktátor nejsem jako.
0: Teď se vrátím k té vaší show, protože co mě zaujalo, když jste vylezli na pódium, když jsme se viděli naposledy zhruba před nějakým měsícem a půl, tak koukám na to a říkám, ty vole, on má růžovou kytaru, ty vole, on taky. Všichni tři mají růžové kytary. Jak tady tohle z toho vzniklo? Je to třeba jeden takový doplněk tohohle z toho, říkám to správně, nebo možnost, říkám to dobře?
2: Je to tak, je to ten doplněk té show.
0: Jak to vzniklo tady tohle?
3: Ale ono, jak to vzniklo, ono já náhodou hledal, že bych si koupil nějakou jinou kytaru, ještě další, do sbírky. Mm-hmm. A teď na marketplaceu na mě vyskočila tady ta bestie.
0: Ano.
3: Za cenu, která se neodmítá. Mm-hmm. Říkal, hele, jako to musí mít, to jako prostě není možnost, že bych to nevzal. A ono víš jak, hrajeme muziku, kterou hrajeme, ono v tom dead metalu, všichni jsou mít ty tmavé, drsné kytary. Říkal, nasrat, pojďme jako úplně jiným směrem, prostě pojďme si to pojmout po svým. A vím, že první akci, kde jsem tu kytaru měl jako naživo, byl metal na Hradě, co dělal Marcel Palovčík.
0: Jasně.
3: Tuším rok 24, co jsme tam hráli. Aha. Jak to uviděl Broňa, tak se říkal, ale to musím mít taky, tak v tom okamžiku mi vzal neonově růžovou gafu, takže si polepil komplet celou basu. Už jsme byli dva idioti, jako na podiu s růžovýma kytarama. Aha. Hans ten teda na to neměl koule, takže ten jako vzdoroval dlouhou dobu, než se do toho odhodlal. Pak to dopadlo na turné, že něco málo přepil v backstage a jak odpad, tak jsme mu to polepili sami. Nebyl z toho nadšený, ale nic jiného mu nezbývalo, nechtělo se mu to sundávat.
0: Jasně.
3: A ono jako hlavně taková ta první impuls, že půjdeme tady tímto směrem, byl právě ten Hrad, kde jsme odehráli ten koncert a teď za tou po koncertu přijdou ti lidi se slovy, hele super jako vždycky, ale proč máte růžové kytary? Přesně proto.
0: Jo, mě jsi to říkal taky, jako hoši, proč máte růžové, no přesně proto. Jo, jak ty ses na to tvářil, dej mu ten mikrofon na chvilinku.
4: Já jsem hlavně Standu v tom nemohl nechat samotného, tak já jsem to musel mít taky.
0: A ty jsi nebyl spokojen, jo?
5: No, jak to říct, ze začátku ne, ale potom, co se stalo na turné s tou kytarou, jak jsem se to díval, říkám, tak to už a...
0: Marné, nic jiného ti nezbyde.
5: Pak jsme to jako víceméně, jak jsem říkal, že jsme dead metalový cirkus, tak tohle vznikalo jakoby průběžně, to nebyl takový náraz a to jsou prostě malé prvky, které se na sebe začaly skládat, až jsme si to v nějakém momentě uvědomili a řekli jsme si, OK, tak pojďme to dělat jako na plné koule. Mm-hmm. A jako teďka už děláme všechno víceméně v takovém cirkusovém růžovém stylu. Máme i růžové trička.
0: To jsem viděl, ano, dál. Co ještě máte růžového, chlapci?
5: No, to se lidi můžou nechat překvapit potom. Že když přijdu na koncert, můžu si potom nakoupit.
1: Já bych vlastně neměl říkat, že budeme mít růžové polepy na dodávku, ne? Ještě.
5: Ups.
0: Teďka mi všichni jeden po druhém řekněte, mě zajímá, jaké jsou vaše hudební vzory? Začneme u tebe.
1: Tak já bych začal asi Hypocrisy, takhle.
0: OK, co ty? Zdvihni si kytaru.
3: Ale u mě to je složité, u mě z těch vzorů prostřídalo asi hodně, ale v poslední době nejspíš Parasite Inc. z Německa.
0: Uh-huh. Co ty?
5: U mě, ku podivu, jsem spíš na ty black metalové záležitosti a co je pro mě jako absolutní vrchol, tak je Immortal a samozřejmě starší tvorba, je, kde byl ještě Avat.
0: Jasně, Mroňa?
4: No, asi nejvíc poslední dobou Gutsmack.
0: OK, a co ty?
2: U mě je to těžké, pro mě se hodně můj obzor hudební se změnil s kapelou, že jsem byl jenom metal, ale občas naše cesty na koncerty vznikají tak, že posloucháme duc hudbu, takže je to také těžké, ale já zůstanu u toho metalu nějakým způsobem, já říkám Slipknot.

0: Jak je stará poslední deska?
1: Poslední deska je z roku 2024.
0: 24, takže dva roky. Jo, co nový materiál? Skládá se nějak?
1: Už máme překvapení, jako takové epečko jsme poskládali, nebo poskladal, ale jako teď už víceméně to fungovalo, takže jsem to aj posílal klukům, nějaké názory tam byly, co tam upravit. A...
0: Takže nebylo to už tak, že ty zdal hotovou muziku, oni to musí zahrát, jo? Už jim poslal nápad a oni ho eventuálně doplnili, jo?
1: Jo, nechal jsem si poradit a vlastně třetí album, co plánujeme, tak to už si kluci budou skládat vlastně skoro sami.
0: Jakože ty už jim do toho nebudeš kecat, jo?
1: Poradím.
0: Hoši, je to pravda? Pravé křídlo.
2: Je to pravda? Je to tak?
3: Já si všechno hraju podle sebe.
4: Je to pravda, já už mám jeden song celý sám skoro hotový, takže...
0: Nekeke, no vidíš to, hele, je perfekcionista, nebo jste perfekcionalisti, co se týká té muziky, ty jsi tady usmíval, že pravděpodobně s tou vaší muzikou to ani tak nejde, ale přece jenom jste takový, že to strčíte do šuplíku a ještě se k tomu vrátíte, anebo prostě vykašlat se na to a teď už to necháme tak. Jak to je?
4: Záleží, jestli člověk hodně pije nebo ne, no. Když člověk pije, tak to uloží a dobrý, no. Jak je člověk moc střízlivý, tak to zbytečně moc hrotí. No, tak znáš to.
0: A to mě docela překvapilo, jo, turné. Turné evropské. Takže, obě vyskočilo na mě, že na podzim v říjnu, říkám to dobře, startujete s irskými The Rise and Dead. Jak tohle to celé vzniklo, což znamená ta spolupráce s nimi, nebo oni vás oslovili, vy jste je našli, jste kámoši. Jak to je?
5: No tady to musím začít už v minulém roce.
0: Ano.
5: Protože ono teď to turné, co pojedeme, je už reálně třetí turné, co vyrážíme po Evropě.
0: Tak, nevím,
5: minulý rok jsme s Irama odjeli tři koncerty, kde nás zase známý dohodil jako support k ním. A nějak jsme si sedli a tento rok, víc jsem v lednu ještě říkal, hele chlapi, tento rok žádné turné nebude, nic jako nepojedem. Pak dva týdny na to jsem začal jako takové, hele, ono to Rumunsko minulý rok jako na podzim bylo fajn, tak neuděláme takové 3-4 koncerty, jakože zase Halloween jako v Rumunsku, tak to už tak jako začí být nalomení, že to bychom mohli. No a 3 dny na to mi napsal William, vlastně kytarista syrské kapely, hele, jedeme turné v říjnu, nechcete se k nám přidat, že pojedeme prostě půl na půl? Říkal, OK, jaké jsou termíny? No od 14. do 30. října. Říkal, OK, hele, pošli to kluku, my uvidíme. No a tady ta banda idiotu řekla, že jo, no tak jedem, no.
0: Super, hele, díval jsem se Polsko, Německo, Belgie, Rakousko, pak samozřejmě několik českých zastávek. Je to tak nějak, že třeba máte nějakou zemi, kam vyloženě se těšíte víc, nebo to berete tak jako globálně? To není často, že by takováhle kapela jakože by vyrazila na evropské turné, jak říkáš, ještě třetí. Akor těch zastávek je tam.

0: víc jak 10.
1: Jako jsme hodně zvědaví na Paříž. Hlavně, jak se tam vlezem s autem.
0: To je pravda.
1: Protože si půjčujem dodávku, no. Obytnou, a za to ještě velký vozík, že? Takže, ty, co říkal Standa, ty ulice jako... To Paříže, že jsou takové...
0: Byl jsem v Paříži a je to tak, že tam skutečně všichni parkují takhle a ulice jsou opravdu takhle, že tam se projet moc nedá, jako tady tohle. Jak to máš ty?
2: Nás to bude čekat s 11-metrovou soupravou, takže jako bude to výzva.
0: Hezky. Co vy, těšíte se na turné, chlapci?
3: Bude to celkem solidní zahlu na játra.
0: Ano, já jsem se ptal na turné, ne na hospodu.
3: My to zvládneme aj v dodavce.
0: Dobře, chlapci, pravé křídlo.
4: Já se strašně těším, protože vlastně pro mě to bude i první turné, co já nějakým způsobem nebudu řešit školu, protože první i druhé bylo ještě na vysoké, teď už nejsem, takže já si to budu užívat ještě o to více a vlastně udržovat tempo s Hanzem, no.

0: na Facebooku Brutal Riffs and Howling Screams. To tam máte pod tím, to tě tak nějak charakterizuje? Nebo vás jako celou kapelu?
1: Jo, jsou to takové brutálnější riffy, chytlavé a teda to hřvaní do toho.
0: Hřvaní. Pak jsem se chtěl zeptat na první tetování, ale bylo mi řečeno, že v podstatě jenom ty jsi otetovaný. Vzpomeneš si na první?
1: Jo, jo, první bylo na cecku.
0: Na cecku, dobře. A ty patříš mezi čekatele, říkám.
2: Já patřím mezi čekatele, ano, je to tak.
0: A co to bude? Máš to vymýšlené?
2: Chtěl bych tady na překlopti a vlastně budu to mít spojené s kapelou, protože tím, jak jsem s nima odehrál první koncert, tak i první písničku, co jsme hráli Awaken z prvního alba, tak chci si tam dát housový klíč, řádek notový a všechny ty noty, přesně co jsem odehrál a si zvažu možná i datum.
0: Jako že, celé písničky?
2: Ne, celé, ne, no to je začátek, pár taktů jenom.
0: Pokračovalo hodně.
1: To z hlavy až k patě.
0: No, ale nahoru to je výzva, dej si tam celou písničku.
2: Tak půjdem takhle nahoru, dolů, no, to, tak to zvládnem. Dobře, překecali jste mě, bude to takhle.
0: Tak, pánové, vy už jste objeli těch festivalů hodně docela, jak jsem si to tak načítal. Je nějaký, který je pro vás top a je nějaký, kde jste nebyli a chtěli byste? Teď je mi jedno, kdo
2: je. Já začnu u těch velkých cílů, chceme na Wacken.
0: OK, čekal jsem tuhle odpověď, protože to je velmi častá odpověď. Co?
1: Za mě se mi asi nejvíc veril festival v Německu, co jsme vlastně hráli náš třetí koncert pro Ondru první.
3: Ano.
1: A tím jsme začali vlastně Helmfest, se to jmenuje, jako Helmfest v Budenštadu, mám taky dojem. No a to byl náš první festiák, vlastně třetí koncert odehraný.
0: Super, hoši vy docela šlapete. Takže plány do budoucna, na závěr. Nejbližší plány do budoucna, co musí si Ridas, co chtějí udělat, co mají udělat?
1: Přežít turné.
0: Přežít turné, jo. Chce to nějakou speciální přípravu na to turné? Víc zkoušet nebo víc chlastat? Vem si mikrofon.
4: S tím chlastem jako samozřejmě člověk musí aj opatrně, je třeba doplňovat to, co člověk tím ztratí, takže hořčík, vitamíny, jo, doplňovat
3: to.
4: Jako
3: pivo.
4: Jako jo, no, ale tak pak už se ty ruky začnou klepat tolik, že už ani člověk neví, na kterém vlastníku tu ruku má, na kterém prašci, tak...
0: Dobře.
4: Máme ten hořčík.
0: OK, takže ať to nějak normálně uzavřem, takže turné a deska. Deska bude kdy? Necháváte tomu volný průběh?
1: Jako chtěli bychom na Silvestra, a nebo prostě jak se to vyvine, podle takže, času, no.
0: Tak, takže přežít podzimní turné a potom desku.
1: Tak, tak.
0: Dobře. Takže chlapci, děkuju moc krát za pokec. Přeju, ať se říjnové turné vydaří, ať samozřejmě to není jediné turné, ať to navazuje dál, festiaku, ať je hromada, ať se hromadí i muzika, ať to růžové třeba přibývá, asi to bude vaše poznávací značka. Takže ještě jednou moc díky. Tak přátelé, za námi je další pokec v rámci pořadu Backstage, tohle jsou muzikanti z kapely Siridas. Mějte se fajn, ahoj.
3: Ahoj.
5: Čau.
0: Čau.
1: Čau, čau.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: První říjnový zápas doma. Oceláře čeká pěkně kousavý soupeř Litvínovská Verva. Pod Javorovým začínáme tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, HC Verva Litvínov. Oceláři Třinec!
8: Ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
9: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
10: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak. 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock.
1: Hezký poslech přeji všem u nového Film Timeu. Týden se s týdnem sešel, no a já jsem se tak vrátil. A právě téma návraty po letech bude dnešní náplní. I u nás, ale i v Hollywoodu se někdy točí pokračování, na které fanoušci čekají opravdu mnoho a mnoho let. Důvody jsou různé. Někdy je to málo tržeb původního dílu, nabité diáře herců, špatný scénář, no a nebo zkrátka vyprchání zájmu na straně fanoušků. Ono natočit pokračování úspěšného filmu není jenom tak. Natož po dlouhých letech. Své by mohl vyprávět třeba Eddie Murphy. Před 2 lety se vrátil ve své ikonické roli Axla Foleyho jako policajt v Beverly Hills.

Ano, už třetí díl z roku 1994 u fanoušků úplně nedopadl nejlépe. No a podobně na tom byl bohužel i návrat. Diváci sice ocenili Marheho formu, ale upřímně z toho vznikl jen další typický film Netflixu. Jak to přišlo, tak se na to záhy zapomnělo. A bohužel stejně dopadl i návrat slavné parodie Bláznivá střela. V nové verzi si poručíka Drebina zahrál Liam Neeson. Snažil se. Ve filmu najdeme několik opravdu vtipných momentů, ale ono v dnešní době na upřímně zaujmout parodii, to není úplně jednoduché, což by mohli potvrdit také tvůrci Scary Movie. Jinak třetí díl Bláznivé střely a nového pokračování dělí 31 let. Film time.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Tak a teď tady mám jeden filmový návrat, na který se čekalo hodně let, ale povedl se, a to více než na jedničku. Přečil veškerá očekávání. O čemže mluvím? Návrat Top Gunu. V roce 1986 se jednalo o obrovský hit a přitom se spíše čekalo, že ho převálcuje jiná franšíza. Železný orel. No, nestalo se, stal se pravý opak. O pokračování Top Gunu se mluvilo prakticky hned. Ale sladit kalendáře hlavních hvězd, tak to nebylo jenom tak. Reálné obrysy začala dvojka mít až v roce 2010, kdy se začala oficiálně vyvíjet.

0: Jenomže vše nejprve zkomplikovala tragická smrt režiséra Tonyho Scotta. Po ní se projekt odložil a znovu se vše nastartovalo až v roce 2017. Režie se tenkrát ujal Joseph Kosinski. Natáčelo se o rok později, jenže následnou premiéru zase oddálil COVID-19. Takže jsme se nakonec dočkali až v roce 2022. Ale to čekání se vyplatilo. Film utržil přes 1,5 miliardy dolarů, odnesl si Oscara za nejlepší zvuk, takže ano, takhle přesně vypadá povedený návrat po letech. A vlastně další takový případ tady budu mít za chvíli.
1: Film Time. Film Time na rádiu Čas.

0: Radio Čas Rock.
1: V roce 2015 do kin vtrhnul film, který vlastně nikdo nečekal, a u jeho vzniku si mnozí netrpělivě ťukali nervozitou na čelo. Režisér George Miller se totiž vrátil ke své slavné značce Mad Max alias Šílený Max, a to po dlouhých 30 letech. Otázka byla, jakou bude mít formu. V době natáčení mu táhlo na 70. A co se týče filmu, v novém tisíciletí natočil jen dvojici animáků Happy Feet. Ale stalo se něco, co opravdu nikdo nečekal. Nový Mad Max s podtitulem Fury Road byl naprostý hit.
2: My name is Max. My world is fire and blood.

Ikonickou roli po Melu Gibsonovi převzal Tom Hardy a film vlastně utáhl svým charizmatem. V celém snímku řekne jen nějakých 63 vět. Ale film je hlavně vizuální laskomina s prvotřídním soundtrackem. Poprávu bývá považován za jeden z nejakčnějších v historii kinematografie. No a nakonec toho bylo také 6 Oscarů. Za střih zvuku, výpravu, kostýmy a masky. Klobouk dolů, pane Miller. Tenhle návrat se opravdu povedl.

0: Rokeři vydrží hodně a když jde o dobrou věc, jedou naplno. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas Rok od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas Rok a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
0: Čas Rok. Čas Rok. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz. Radio Čas Rok.

0: Rádiu Čas Rock.
1: No a jdeme na pokračování filmů, které se spíše nepovedly. No, nebudeme chodit kolem horké kaše. Rovnou řeknu, že jsou to filmová pekla, která ničí původní odkaz. V úvodu jsem zmínil americké filmy, teď bohužel dojde na domácí počiny. Tuzemským pokračováním po letech se nedaří. A podle mě je to důkaz, že starší filmy měly své kouzlo, vznikaly pro jiné publikum a hlavně jen nápad přivést zpět oblíbené postavy nestačí. Chce to i příběh, pointu anebo vtip. Proto nakonec bohužel dostaneme filmy jako Sněžinky a Machři po 25 letech. Za mě je to vlastně jen vzpomínání starších herců na to, že byli mladší. A replikují se staré hlášky, jenže ty už v dnešní době nefungují a lidé se u toho nezasmějí. Bohužel může být ještě hůře. A tím mám na mysli pokračování Saxany z roku 2011. Saxana, lexikon kouzel. Na tohle se dívat vyloženě bolí. I ta původní Saxana má lepší triky a celkový vizuál. A nejsmutnější na tom všem je, že se jedná o poslední film režiséra Václava Vodlíčka. Do třetí se tady mám ještě pokračování Dědictví, aneb kurva se neříká, od Roberta Sedláčka. Tohle bych přirovnal právě k těm Sněženkám a Machrům. Prostě se jenom díváme na herce, kteří od původního filmu zestárli. A jestli jste ten film viděli, sami si položte otázku, jestli jste se u něho vlastně zasmáli. Já si myslím, že vás moc nebude. Jak říkám, ne vždy je návrat po letech dobrým nápadem. No a za malou chviličku pro vás mám ještě jeden film, kde se to vlastně povedlo tak nějak napůl. Více za chvíli. Film time.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Měli jsme tady filmové návraty. Povedené, vyloženě špatné, no a poslední dnešní případ bude tak nějak napůl. Beetlejuice, Beetlejuice. Když jste tohle jméno v roce 88 řekli třikrát, objevil se bubák Michael Keaton a nadělal pořádnou paseku. To vše pod vedením režiséra Tima Burtona. Tento film je v některých kruzích doslova kult. No, já osobně ho mám hodně rád. No a Tim Burton se k látce vrátil před 2 lety. V tomto případě šlo o pokračování po 36 letech.

Kromě režiséra se vrátilo téměř kompletní obsazení, včetně Winony Ryder, Michaela Keatona a Catherine O'Hara, pro kterou to byla jedna z posledních rolí. Příjemným osvěžením byla účast Moniky Bellucci a Jenny Ortegy. Ale jak jsem řekl, těžko říct, jestli se tohle pokračování povedlo. Fanoušci to vidí různorodě. Každopádně jedno se musí nechat. Film vypadá parádně po vizuální stránce. No a pro dnešek je to vše. Já vám moc děkuju a budu se těšit zase příští týden u dalšího Filmtimeu.

0: Rock.
1: Zítra je na programu Páťulínek, vážení, a my se vás opět pokusíme pěkně zostra probudit. Ke všemu máme parádní nápad pro všechny bezdomovce i pro ty z vás, kteří toužíte po rodinném domečku.
2: No, je to tak, budeme spolu stavět domeček, i když ono slovo stavět není úplně tak na místě. Ale bude to velmi originální tip, jak získat své vlastní bydlení. Nebude chybět sport, muzika a celkově dobrá nálada. To vše už zítra v Ostrém budíčku.
1: Tak nezapomeňte, začínáme před šestou.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Na kraji pódia stojí faninka.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rock. Zítra je na programu Páťulínek, vážení, a my se vás opět pokusíme pěkně zostra probudit. Ke všemu máme parádní nápad pro všechny bezdomovce i pro ty z vás, kteří toužíte po rodinném domečku.
1: No, je to tak, budeme spolu stavět domeček, i když ono slovo stavět není úplně tak na místě. Ale bude to velmi originální tip, jak získat své vlastní bydlení. Nebude chybět sport, muzika a celkově dobrá nálada. To vše už zítra v Ostrém budíčku.
0: Tak nezapomeňte, začínáme před šestou.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer všem ze studia televize Rebel a Metalmánie přeje David Zbavitel. Zdravím samozřejmě všechny, kdo ladí taky pravé rokové vlny Rádia Čas Rock. Odstartoval nám další díl Metalmánie. Dneska si společně do repráku dáme legendu jménem Halloween. Začali jsme skladbou Skyfall, což je single, který se objevil jako jeden z prvních po vytvoření aktuální sestavy a po realizaci řady koncertů pod názvem Pumpkins United. Ta aktuální sestava, to jsou celkem tři vokály. Andy Deris, Michael Kiske a Kai Hansen. A hlavně pokračování nové části hudební tvorby německých metalových dyní. Takže přátelé dobré muziky, vítejte u Metalmánie a my pokračujeme.

Vítejte zpět ve studiu Metalmánie. Na televizi Rebel a na rádiu Čas Rock jsme si dali další skladbu Halloween. Toto byl single A Little is a Little Too Much, což je, řekněme, skladba docela typická pro tyhle muzikanty. Singlovka byla vydaná v rámci posledního alba Halloween, Giants and Monsters. Zcela záměrně budu až na výjimky vybírat skladby novější, právě z doby, kdy se Hansen, Kiske a Deris se svými hudebními kumpány opět dali dohromady. Albově se ta ledova píše od roku 2021, samozřejmě ještě předtím single Pumpkins United dodnes. Takže teď pojďme muzice dál.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, případně taky z obrázky sledujete televizi Rebel. V obou případech Metalmania. Dneska němečtí Halloween. Říkal jsem, že převážně budu vybírat skladby z novější doby. Toto byl jeden z důkazů. Další single z alba Giants and Monsters, skladba s názvem This is Tokyo. Pánové hodně kombinují vokály v každé skladbě a k tomu přidávají typické znaky pro Halloween, hlavně melodičnost. Jejich aktuální sestava je pro mě třeba zárukou výborné zábavy na každé jejich koncertní zastávce. Teď pojďme na další muziku, kterou jsem si v rámci Metalmanie pro vás připravil.

Naše dnešní zastavení jménem Metalmania se pomalu, ale jistě blíží ke svému závěru. Tohle byly opět Halloween a Best Time, to je skladba, která dozněla. Na svých koncertech kapela hodně kombinuje nové skladby se svými legendárními hity, ať už z doby úplného začátku a desky Walls of Jericho, anebo prvních dvou Keeperů, případně z doby, kdy mikrofonu vládl na přelomu milénia Andy Deris. Teď si dáme onu klasiku, naprostou klasiku, zazní Future World, no a pak už se na vás budu těšit opět příští týden, protože ta dnešní Metalmania je na samém konci. Mějte se fajn, no a sledujte Metalmanii.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: ukončete výstup a nástup. Nyní nás čeká dálnice do pekla.
1: Táto, já se bojím, kam nás to doveze.
2: Ale neboj, ženo moje. To nás jen čeká vypečený víkend na rádiu Čas Rock. Přesně tak! 5. října slaví narozeniny jeden z nejikoničtějších hlasů rockové historie, Brian Johnson. A proto